0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské bigbeatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděla jsem

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Hrabal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě šikapem, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bez vás, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklant.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Já jsem před 10 lety točila Play Girls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to zkoušet, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali. A teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kolem, a teď jsem takhle...
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, chlape, to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval. Koup mi nocleh. A říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkala, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam jsem objevil dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem tak taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se podle se to zapřehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady já nás zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci jako já připomenu, když si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Ještě,
0: tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli. Pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A. Zlatý fanouš, za B. Zlatý Amos.
1: Ježišmarja. Já bych řekla fanouš.
0: Ne, Zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí, let s čem si jen
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, to já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch... nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takové vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředím.
5: Počkej s tím, Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vincl pacu dvakrát. To byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádhrná, všichni
4: to si byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Tak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
6: To jsme udělali.
4: No? Pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma. Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře. Pojďme do akce.
6: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležejí, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To
2: je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů.

0: Dobrý den.
1: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, a i vám, Pavle.
0: Dobrý den.
1: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
0: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
3: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
0: Dobrý.
3: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
2: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
0: To tam bude ale fronta.
3: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
0: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
3: No,
0: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Tady Irena Havířov.
0: Ano.
4: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
0: Dobrý.
4: A prosím si Ačko.
0: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás. Mějte se hezky.
4: Dobrý den.
0: I vy, děkuji. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
5: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
0: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych šípa.
0: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
7: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
8: Bo co?
7: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
8: Počala, já už jsem dávno. Pákalo, dávno jsem počala.
7: Kurucová.
8: No, co pak?
7: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
8: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. A už je to dávno.
7: Kurucová, sleduj.
8: Sled ty taky sleduj.
7: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
8: Tak, trošku pomoct.
9: Víš, jedu na plný plyn, pane Marko.
7: Kurucová, sleduj.
8: No, sleduji.
7: Situace. Jsi v parku sama.
8: Ne, jsou tam je lidi.
7: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
8: To jasný.
7: Jo? Deviant se blíží.
8: A já jak poznat toho debutanta?
7: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurcová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
8: no, jako mě,
7: tak koná.
8: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
7: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
8: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jděte se vesel, ne?
7: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
8: Já nezulá koma.
7: Se podívejte.
9: Ona je dobrá, ale major.
7: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
8: Jak
7: nepochopí?
8: Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí, kam? Co máš po česikánom?
7: Kurucová.
8: Co máš po česikánom?
7: Kurucová.
8: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
7: Snaživec.
9: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
7: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
8: Kurucová, pěti
7: lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
9: Ano.
7: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
8: Udělej.
9: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle... Pane majore, opravdu, já jsem žádný úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
7: ale
9: majore.
7: Ale Snaživec. Snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne?
9: No,
7: tak se Stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no.
8: Bo.
7: Tak pro vás, nad vás to taky někdy v životě popadlo.

0: Ne?
1: No, po pár letech už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi nespoň... Ale vy byste mohl dělat toho úchra, pane majore.
0: Naši...
1: Ne, vy na to máte figuru, pane
2: majore. Ano, vám to půjde.
0: Já celou akci řídím. Tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názor na akce. Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit. Tak, hlavička, Kurucová, snaživec.
2: Zase akce. Se mi to tady zaseklo.
0: Akce.
2: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
0: Dobrý den.
2: Nazdar. Nazdar, Devián.
0: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradil a mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
2: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkáš.
0: No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
1: Ano.
0: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
2: Ze zadu to beru,
0: ale nech toho.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
5: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
4: No.
5: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
4: Takže má lehkou protekci teď u Marie ježiš, samozřejmě.
5: Jako mě, pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
4: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
5: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo, ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
4: Víkendy, a chodil ve středu, to si odpočíval.
5: To maloval.
4: Jo, tak.
5: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
4: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: Jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No, tak počkej, Josef, nech toho kličkování, víš. Vymluví si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No, mám pravdu nebo nemám
5: máš
3: pravdu?
5: Máš pravdu. No.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, co? Tak by to přečet.
3: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čti, tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis!
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych... Tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj,
3: to jedno.
4: Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No jste, tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ejte to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak od začátku, já nevím, kde jsem byl.
5: Od začátku.
4: Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat,
3: Ne, teď ne.
5: No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75. minutě, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo. Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Štít tam, kde jsi byl!
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Mobilní nádoby s rostlinami zlepší v létě klima v Kostelní ulici v Jindřichově Hradci. V Praze se dnes rozhodne o basketbalových šampionech mezi Nymburkem a Pardubicemi. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Mobilní nádoby s rostlinami jsou nově v Kostelní ulici v Jindřichově Hradci. Radní na posledním jednání schválili jejich umístění v rámci projektu Plants for Cooling, vysvětluje starosta Michal Kozár z hnutí ANO.
4: Tato ulice je tvořena zejména kamenným a kostkovým povrchem, z toho důvodu tam není možné jednoduchým způsobem vysadit rostliny nebo stromy. Cílem projektu je zlepšit klima v daném prostoru, protože se tam umístilo 6 mobilních nádob, které byly osazeny popínavými rostlinami.
2: Jihlava řeší, jak naloží s objevenou historickou kašnou v lesoparku Malý Hajlos. Jednou z variant je její zakonzervování a znovu zahrabání pod terén. Další pak počítá s tím, že kašna zůstane odkrytá. Podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka je ale potřeba vyřešit několik technických problémů.
5: Těmi nejzásadnějšími problémy jsou jednak vyřešit odvodnění, napojení na kanalizaci, a druhým velkým problémem je také statika svahu, protože pod kašnou jsme objevili kamenivo a beton, které evidentně zpevňují celý svah.
2: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. Ve včerejším referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy, zástavbou a nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovali před zhoršením vztahu s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý na zahraničních pracovnících.
1: Sport.
2: Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkami silnice 23 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice a silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je 5 hodin, k tomu ještě 5 minut a posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 15. června. Dobré ráno, hezký den i celý týden přeje ze studia Luboš Voráček.

Rangers a jejich píseň Láska je věc kouzelná končí 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 15. června, ten dnešní den už je s tým 66. dnem tohoto roku. Svátek dnes mají nositelé jména Vít, často také Vítek. To je mužské jméno latinského původu, které pochází z výrazu vitus, tedy živoucí nebo veselý. Možná má stejný původ s germánským jménem Vido. Vítům a Vítkům k tomu dnešnímu svátku, tedy všechno nejlepší. V roce 1085 byl na Pražském hradě korunován kníže Vratislav II. Českým králem. V roce 1363 byl Václav IV. Korunován českým králem jako dvouleté dítě. V roce 1754 Prokop Diviš sestavil v Příměticích u Znojma první zeměný bleskosvod, tedy soustavu 400 kovových hrotů spojených s uzemněním, která měla odsávat elektřinu z oblak a snižovat nebezpečí vzniku elektrického výboje. A ještě vzpomeňme rok 1909, to byl v Českých Budějovicích zahájen provoz elektrické tramvaje. 15. června roku 1940 zemřel v Netolicích Otakar Kudrna, poslanec Českého zemského sněmu a také starosta Netolic. A v roce 2017 zemřel Olbram Zoubek, sochař, kterému bylo 91 let. 15. června roku 1305 se narodila kněžna Savojské, kněžna Svídnická a také Javorská, konkrétně tedy Anežka Přemyslovna. V roce 1830 se v obci Plav u Českých Budějovic narodil Jan Vaclík. To byl diplomat a také publicista a také autor první černohorské zahraničně politické studie Suverenita Černé Hory a také Mezinárodní právo z roku 1858. Vzpomeňme také rok 1834, to se nedaleko Vimperka ve Zdíkově, narodil Jan Nepomuk Woldřich, geolog, paleontolog a také amatérský archeolog. 62. narozeniny dnes má bývalý skokan na lyžích Pavel Ploc. A vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 5:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno, bez srážek a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia, na horách bylo mezi 8 až 5 stupni. Přes den nás čeká slunečno s lehkým oteplením, bude převážně polojasno, večer až jasno a stále bez srážek. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr. Rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No podíváme se hned po ránu také na SMSky, už nám chodí zprávy od vás. V Kamenici nad Lipou je skoro zataženo, 7 stupňů, pohodové pondělí přeje Věra. Tak Věro, děkujeme za SMSku do Kamenice nad Lipou, přejeme pěkné ráno, stejně jako do Prahy. Nad Prahou je zataženo, 12 stupňů a bez větří, pěkný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme za zprávu, i do Prahy zdravíme. A mám tu také SMSku z Vyššího Brodu, kde je oblačno a 5 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, i také do Vyššího Brodu děkujeme za zprávu a přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Finanční analytický úřad by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů, třeba při běžném převodu majetku. Navrhuje to zákon o ekonomické ochraně státu. Díky němu se má

údajně lépe odhalit praní špinavých peněz. Podle advokátů je ale špatně napsaný a předávat by museli také data, která úřad nepotřebuje. Za chvilku k tomu přidáme více informací.

0: Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu předloženým ministerstvem financí. Česká republika jim má splnit evropské nařízení proti přinášení nebo proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu. A klienti by o tom ani nemuseli vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: My jsme neměli ani jinou možnost. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost.
1: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední dva roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednili v návrhu jedinou jejich připomínku.
3: Já si nemyslím, že by si FAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci.
1: Novotná věří, že úmyslem nebylo advokáty poškodit. Myslí si, že evropské nařízení čeští úředníci špatně uchopili. Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
4: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Připomínky k zákonu podalo taky ministerstvo spravedlnosti, které s advokáty, notáři a exekutory ohledně zákona komunikuje. Potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
5: O vypořádání připomínek bude ministerstvo spravedlnosti a komory s ministerstvem financí nepochybně ještě jednat.
1: Vytvářet nový zákon podle České advokátní komory navíc nebylo nutné. Evropské nařízení podle ní bylo dostačující a začalo by v Česku platit v červenci 2027 automaticky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Paula McCartneyho teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Ve Volině na Strakonicku pokračují restaurátorské práce na Mariánském sloupu. Loni bylo dokončeno restaurování soch Panny Marie, svatého Josefa a svaté Barbory. Ve druhé etapě budou prováděny práce na restaurování soch svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána. Náklady budou téměř 900 tisíc korun. Město podalo žádost o dotaci z programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury. Práce by měly skončit v červenci. Informuje Volině na svém webu. Soví voliéry v Borových Hladech na Šumavě jsou ode dneška uzavřené, informují o tom správci Národního parku Šumava na webu a sociálních sítích. V areálu teď budou pracovníci zabezpečovat voliéry proti predátorům. Instalace zábran potrvá do 22. června. Novou českou šampionkou v sedmi boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová. S výkonem 6227 bodů se zařadila na čtvrté místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018. Deseti boj vyhrál na mistrovství České republiky po čtvrté v kariéře Ondřej Kopecký, který tentokrát získal 8079 bodů. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, teploty do 20, na horách do 16 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Strakonicku je uzavřená silnice 170 v Česticích a u Kozlova nedaleko Střelských Hoštic silnice třetí třídy kvůli opravě mostu. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl šesté a k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Vypadá podobně jako kardiostimulátor a pomáhá pacientům s inkontinencí moči a také stolice. Díky spojení s elektrodou stimuluje nervy pod křížovou kostí a potíže buď zmírňuje, anebo zcela odstraňuje. Život už změnil stovkám Čechů. Budeme o tom mluvit za chvilku u příležitosti Světového týdne kontinence, ale ze všeho nejdřív bude zpívat Věra Špinárová.

0: Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči a nebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě daleko více. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem a také před rodinou. Život jim přitom může změnit miniinvazivní zákrok, při kterém chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit a nebo dokonce zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia,

0: lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
1: Se to stahuje a pak ten palec.
0: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
1: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
2: Ta noha se mírně hýbe.
3: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
0: Popisuje lékařka Dita Benešová.
3: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
0: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
1: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
0: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
1: Takže můžeme zašít?
0: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupily stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
1: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
0: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 6:15 máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo polojasno až jasno, bylo beze srážek a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia. Na horách bylo mezi 8 až 5 stupni. Přes den nás čeká slunečno s lehkým oteplením. Bude převážně polojasno, večer až jasno a beze srážek to bude. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vár by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rostylové podmínky dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Zítra v úterý bude přibývat oblačnosti, ojediněle to bude s přeháňkami. Zpočátku bude zítra polojasno, k ránu pak od západu začne přibývat oblačnost, odpoledne a večer bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabými přeháňkami anebo občasným deštěm. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 11 až 7 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, odpoledne pak přechodně až mírný vítr západních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. To bude zítra. Teď se ale vrátíme k dnešnímu dni. Přichází nám další zprávy od vás. Jedna z nich je z Plané nad Lužnicí, kde je, jak píše Marie, 11 stupňů, oblačno, klid a tlak je 1011 hektopaskalů. Marie všechny zdraví a přeje hezký den. Děkujeme za zprávu, také přejeme hezký den. A ještě tu mám SMS-ku také z Větřiní, kde je 8 stupňů, polooblačno a pohoda. Zdraví Zuzka a Honza. Tak i za tuto zprávu děkujeme a přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. I když tedy bývá pondělí v kulturních kalendářích spíše klidnější den, tak i dnes v Jihočeském kraji najdete hned několik zajímavých tipů na odpoledne a také na večer. Největší událostí dne je bezesporu začátek Baskers Festu Budweis v Českých Budějovicích. Centrum města se na několik dní teď promění v otevřenou scénu pro pouliční umělce, také hudebníky, akrobaty a performery z České republiky, ale také ze zahraničí. Festivalový program oživí náměstí, ulice a také další veřejná prostranství a první vystoupení můžete potkávat právě už během dneška. V Budějovicích zůstaneme i na večer. Ve Vodáckém centru v Českém Vrbném pokračuje jeho česká část festivalu Tanec Praha. Ve 20 hodin tam začne novocirkusové představení Pradleny souboru Kolektiv. Diváci uvidí spojení pohybového divadla, akrobacie a také současného cirkusu v netradičním prostředí u vody. Milovníci živé hudby mohou zamířit na Táborsko, konkrétně v Sezimově Ústí vystoupí od 19 hodin trumpetista Laco Deci se svou kapelou Cellula New York. Jeden z nejvýraznějších jazzmenů české scény nabídne energický koncert plný improvizace a virtuózních výkonů. Pokud dáváte přednost klidnějšímu programu, můžete v Jindřichově Hradci zavítat do Muzea Jindřichohradecka, kde pokračuje výstava věnovaná ilustrátorovi a tvůrci prostorových knih Vojtěchu Kubaštovi. Tak ať už dnes vyjdete za hudbou, divadlem, festivalovou atmosférou, anebo třeba za výstavami, tak i pondělí tady nabídne u nás na Jihočech řadu krásných příležitostí, jak strávit volný čas zajímavě a také inspirativně. Tak přejeme hezké pondělí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, kterým rozumíte.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Spojené státy a Írán se dohodli na míru, smlouvu podepíší v pátek. Čtyři nové kameny zmizelých jsou v Jindřichově Hradci, připomínají rodinu Šapovu. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Kirasem. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Spojené státy a Írán se dohodli na mírových podmínkách, potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku.
5: Hned po jejím podpisu by se měl podle Donalda Trumpa otevřít Hormuzský průliv a měla by skončit americká námořní blokáda. Jak v rozhovoru pro televizi Fox uvedl viceprezident J.D. Vance, není vyloučené, že u podpisu dohody bude i přímo Trump. Do Evropy totiž stejně míří kvůli summitu G7 ve Francii. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března. Marek Jakšič, Český rozhlas.
4: Kameny zmizelých nově připomínají židovskou rodinu Šapovu z Jindřichova Hradce. Pamětní kameny zajistili společně dvě jindřichohradecké základní školy. Žáci na jejich pořízení uspořádali finanční sbírku. Seznámili se tak s osudem dětí, které by chodily na stejnou školu. Celá rodina zahynula v koncentračním táboře. Kde jsou kameny umístěné, vysvětluje Marta Léblová ze spolku Zikaron.
6: V centru města leží ten dům vedle synagogy, protože Max pracoval u židovské náboženské obce, takže zde měl vlastně byt o jednom pokoji a kuchyni, kde žil s tou svojí rodinou až do posledních chvil v květnu 1942.
4: Dětské výpravy před koncem školního roku zaplňují zámek Český Krumlov. Kromě běžných prohlídek míří i za medvědy do zámeckého medvědího příkopu. Ročně se tam vystřídá i 100 exkurzí, potvrdil medvědář Jan Míša Černý.
7: Ty děti dostanou, každý dostane lízátko do ruky a každý mu říkám, držte si ho v ruce a vždycky, když si líznete, tak si vzpomenete na medvědy. A strašně mě hřeje to, když jdu městem nebo tohle a děti na mě křičí, hele, strejda, medvědář. Jo. Sport.
4: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Kirasem. Ve druhém utkání německé skupiny E mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem se z těsné výhry 1-0 radoval africký celek. Nizozemsko remízovalo 2-2 s Japonskem. Ve druhém duelu skupiny F Švédsko porazilo Tunisko 5-1.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech a sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy. Těch jsou v České republice tisíce a ode dneška můžou žádat také o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace svého fungování. Budeme o tom mluvit za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 6. hodině v pondělí 15. června. Dobré ráno a hezký den i celý týden přeze studia Luboš Voráček.

0: Tisíce podniků, které investují ve svých regionech, tak to jsou právě rodinné firmy, které můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a také rodinné firmy, které můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a také živnostníků podílejí přibližně na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině také po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě na praxe, na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta, no tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnost. Jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce v tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, k tomu 2:45. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno, beze srážek, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia. Na horách bylo mezi 8 až 5 stupni. Přes den nás čeká slunečno s lehkým oteplením, bude převážně polojasno, večer až jasno a bude to stále beze srážek. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rostylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom dopisujete text té SMSky a všeho desíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Trhových Svinů, kde je oblačné ráno, je 7 stupňů. Pěkný den všem i do studia přeji a zdraví Boža. Bože, děkujeme. Trhových Svinů zdravíme. Ve Strakonicích je zataženo 11 stupňů, všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu děkujeme i do Strakonic. A ještě tu mám zprávu také z Borovan, kde je skoro jasno 8 stupňů. Příjemně strávený den přeje všem Růža. Růžu, děkujeme. Do Borovan také přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Svátek sousedů, který se, věřte nebo ne, opravdu slaví, už máme sice za sebou, ale informace týkající se sousedských sporů a společného soužití v jednom domě, ty se hodí vždycky. Dlouhodobě se jimi zabývá taky Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna. Počase si k nám opět přijde popovídat do studia, nejen o sousedských sporech, ale třeba taky o pojištění domácnosti. Nalaďte si nás tedy v pondělí 15. června. Po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Šest minut před půl sedmou dospívala Eva Farná píseň Na ostří nože. Od června nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš. Tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Pořad Osobnosti Česka odvysíláme po 13. hodině dnes a hostem Oskara Hesse bude tentokrát horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Haló? Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Máme pro vás zprávy. Připravila je Pavlína Fendeková.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Rodinné firmy mohou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat mohou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů firmám bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Na podporu malých podniků je celkem připraveno 5 miliard a 100 milionů korun. Do Benešovy vily v Sezimově Ústí na Táborsku se dnes dopoledne po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře je slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emilie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. V parku pod gymnáziem v Jindřichově Hradci přibyla chytrá skříňka se sportovním vybavením. Díky této novince zvané LOX si mohou návštěvníci sportoviště kdykoliv zapůjčit potřebné vybavení a okamžitě se pustit do hry nebo cvičení. Je ale nutné se registrovat v aplikaci na čtením QR kódu umístěné na LOXu a složit vratnou zálohu, informuje město na svém webu. Hokejisté Karolajny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Brankář Brandon Bassy se blízkl 22 zákroky a první nulou v playoff NHL. A ještě počasí. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20, na horách do 17 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českých Budějovicích komplikují provoz nehody na kruhovém objezdu na silnici číslo 20 u Globusu a na kruhovém objezdu na Husově u Kauflandu. Dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl sedmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Máme pro vás připravenou jihočeskou vlastivědu a v té dnešní vlastivědě si připomeneme, kdy a proč patřilo severočeské uhlí jihočeským knížatům. Hlubocko-krumlovští Schwarzenbergové totiž vlastnili na Lounsku a také Litoměřicku nejenom pozemky, ale také ložiska hnědého a černého uhlí. No a to pak putovalo například do knížecích cukrovarů a také do pivovaru v Krušovicích. Jihočeskou vlastivědu připravil archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ji uslyšíte, ale ještě předtím dáme po ránu trocha hudby. Ráno.

0: létě kuličkou v letě.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Byly doby, kdy černé zlato ze severu bývalo v majetku jihočeských knížat. Kdy a komu to uhlí patřilo, to si řekneme v Jihočeské vlastivědě. Severočeská uhelná naleziště vešla v širokou známost v historii už několikrát. Že však některá z nich vlastnili hlubocko-krumlovští Schwarzenbergové, to už tak známé není. Knížecí rod se díky svým poměrně rozsáhlým majetkům na Lounsku a Litoměřicku dostal také k ložiskům hnědého a černého uhlí. První objevy a dolování sahají k roku 1719 u Postoloprt, o necelé století později u Kounova a na dalších místech regionu. Uhlí ze schwarzenberských šachet, hlubokých až 90 metrů, putovalo hlavně do knížecích cukrovarů, ale třeba i do fürstenberského pivovaru Krušovice. A největší odbyt zaznamenalo v polovině 19. století. Po sjednaném exportu do Německa se však ukázalo, že nedosahuje takové kvality jako uhlí z Kladenska a Duchcovska. Bylo sice levnější, ovšem při delší přepravě se rozpadalo na mour. V období první republiky tak začalo docházet k pronájmům nalezišť a útlumu těžby. Vazba několika severočeských dolů na jižní Čechy je však evidentní, ať už díky svým majitelům, názvům dolů, šachet a jam, nebo své správě, která byla řízena z Černé v Pošumaví a Hluboké nad Vltavou.

0: Za půl minuty bude 7:15, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam nezdrží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno, pane Gregore.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak aktuálně vypadá situace?
1: Aktuálně máme na jihu Čech většinou oblačno a teploty se pohybují mezi 9 a 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 11,5 stupně, vane slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1015 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 6,5 stupně a mírný západní vítr 4 metry za sekundu.
0: A jak bude přes den?
1: Dnes bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat. Teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů, na horách na 14 až 17 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
0: Pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy k 15. červnu?
1: Maximální hodnota pro dnešní den je z roku 2019 a po 33,5 stupně Celsia. Ta minimální 2,1 z roku 1941. Průměrná teplota pro dnešní den v Českých Budějovicích 17,5 stupně. Slunce dnes vyšlo v 4 hodiny a 57 minut a zapadne pak 8 minut po 9. hodině večerní.
0: A jaké počasí očekáváte na noc a na zítra?
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. K ránu se začne od západu přibývat oblačnosti. Noční minima 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5 a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra bude ráno polojasno, ale už ráno bude od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne a večer pak bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý. Odpoledne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli. Za hodinu naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Pavel a Marta Šapovi se v Jindřichově Hradci připravovali do školy, ale místo školní aktovky si museli zbalit zavazadlo a nastoupit do transportu do koncentračního tábora. Jejich příběh si vzali za svůj současní žáci obou jindřichohradeckých základních škol a díky nim teď rodinu připomínají čtyři nové kameny zmizelých. My se do Jindřichova Hradce vypravíme za chvilku, ale ještě předtím jsou tu Damien s písní Mám tě rád. Dobré ráno.

Děti z první a druhé základní školy v Jindřichově Hradci uspořádali sbírku na kameny zmizelých. Ty připomenejí žáka, který chodil do stejné školy jako oni, a také jeho sestřičku, která do první třídy už nastoupit nestihla. Z koncentračního tábora se domů už nevrátili. Rodina Šapova nemá žádné příbuzné, kteří by za ně kameny zmizelých položili, a děti se rozhodli to změnit. Takzvané Stolpersteiny slavnostně umístili tam, kde rodina žila.

0: základní škola dojala příchozí písní Ašky zítra sedne na nos saze, kterou nastudovali pod vedením učitele Vladimíra Bartoše.
1: Tady ta píseň vlastně má svůj příběh z koncentračního tábora Birkenau, Osvětim, kde vlastně se loučí dvě kamarádky, jedna, která byla vybrána pro převýchovu, druhá, která bohužel tedy byla vybrána ke splinování, tak jí říká na rozloučenou. Až ti sedne zítra na nos saze.

0: podobný osud, o jakém jsme se doslechli v té písničce, tak potkal také rodinu Šapovu. Jejich příběh přibližuje Marta Léblová ze spolku Zikaron.
1: Pan Šap Max byl zaměstnancem zdejší židovské náboženské obce. Jeho manželka byla v domácnosti.
0: Manželům se narodily dvě děti, Pavlík a mladší sestřička Martička. V Jindřichově Hradci žili až do nuceného transportu do Terezína a odtud dále do polského Majdanku.
1: Tam se stalo to, že od rodiny byl oddělen jejich tatínek, který se ještě podle kritérií hodil k práci, takže pracoval na stavbě koncentračního táboru v Majdanku, kde byl koncem září 1942 zavražděn. Maminka s dvěma malými dětmi, se šestiletým Pavlíkem a Martičce, které nebylo ani pět let, skončila v některé z plynových komor.
0: Osudu rodiny Šapovy se s dětmi věnovala také Dagmar Dušková, která na druhé základní škole učí češtinu a dějepis.
2: Jsme oslovili paní Martu Léblovou, jestli by nám nenašla rodinu, která by měla malé děti. A ona našla rodinu, která je přesně mezi chlapeckou a dívčí školou, zhruba na půl cesty. Bydleli tady v té ulici a my jsme vybírali na chlapecký kámen a první škola na dívčí. 16 tisíc, které je potřeba na čtyři kameny, nám přišla jako částka pro obě školy tak akorát, a že vybereme skoro 50, byl pro nás nakonec obrovský šok. A musím říct, že když jsme se k té částce dopracovávali a přepočítávali jsme výsledek sbírky na poště, tak nám tam ženským otrvím tekly slzy.
0: Do sbírky se zapojila také třída 8B z druhé základní školy.
3: My jsme do toho dali opravdu hodně jako školní parlament a hodně tříd se zapojilo a nám to takhle hrozně moc vychází, tyhle z té hezký akce.
0: Nové kameny zmizelých jsou k vidění v Kostelní ulici před budovou bývalé židovské školy a synagogy. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Hotel Racek na břehu Lipna čeká demolice. Investor získal povolení na přestavbu areálu. Češi na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice získali 4 medaile. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
2: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
1: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Hotel Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku čeká přestavba. Investor Lake Resort Lipno získal pro záměr stavební povolení. Místo hotelu s chatkami na místě postaví restauraci a apartmány. Obec díky tomu od investora dostane 13 milionů korun na modernizaci čistírny odpadních vod.
3: Z 18 chatiček vzniknou apartmánové bydlení. Z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Kapacitně to vyjde dvakrát víc.
4: Popisuje nezávislá starostka obce Irena Pekárková budoucí podobu areálu. Záměr investora nevadí ani většině místních, potvrzuje předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková.
5: Kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek. Rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit. Projekt počítal se zelenými střechami a kompletním zasahováním dešťové vody přímo v areálu.
4: Zástupci investora se v tuto chvíli nechtějí k podobě areálu ani vydanému povolení vyjadřovat. Z Černé v Pošumaví Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Do konce června je možné posílat nominace na cenu starosty města Jindřichův Hradec, ocenění Křišťálová růže. To je udělováno výjimečným osobnostem, které se mimořádným činem nebo dlouhodobou činností významně zasloužily o rozvoj a dobré jméno města. Uděluje se v 5 kategoriích: věda a vzdělání, kultura a zájmová činnost, sport, podnikání a sociální služby a humanitární oblast. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 2. října, informuje město na svém webu.
0: Sport.
1: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéf-trenér reprezentace Pavel Hotmar.
6: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
1: Další velkou akcí je mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Dnes bude na jihu Čech polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách maximálně k 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda na kruhovém objezdu na Strakonické u Kauflandu a s omezením provozu počítejte i na silnici 156 u Nových Hodějovic u Českých Budějovic. Na kruhovém objezdu se tam srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dnes začíná literární festival ze Jarovy Vodňany. Podrobnosti k programu přidá náš ranní host. Stane se tak krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, což je za necelou půl hodinku. Dobré ráno a hezké pondělí 15. června přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Dnes je pondělí 15. června, svátek mají Vítek a Víta a na dnešní den také připadá Světový den větru, který má, mimo jiné, teda také spopularizovat možnosti využití větrné energie. A právě o větru bude také dnešní rozhlasový sloupek Jiřího Březeny staršího. Mimochodem o větrné turbíny také zavadíme.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Znáte první zákon cyklistiky? Ať jedete kamkoliv, je to vždycky do kopce. A vždycky proti větru. Druhý zákon k tomu dodává, že pokud to výjimečně do kopce ani proti větru není, pak jedete špatným směrem. Ve skutečnosti to často neplatí a občas nás vítr v zádech nezištně popotlačí dokonce i tím správným směrem. Což je milé, pokud toho větru není moc. Mám k tomu jeden zážitek z cyklistické dovolené v jižní Francii. Zájezd byl etapový a už skoro končil. Čekalo nás jen posledních 60 kilometrů, bez větších stoupání a s dojezdem k moři, odkud nás vezme domů autobus. Už když jsme vyjížděli z kempu, trošku foukalo, ale naštěstí tím správným směrem. Jeli jsme mírně zvlněnou krajinou, občas zastavili městečku na kafe, vyfotili nějaké náměstí nebo kostel a jeli dál. Pohoda. V druhé polovině trasy začal vítr zesilovat. Trasa mírně stoupala, ale vítr nás tlačil tak silně, že jsme kopečky překonávali skoro bez šlapání. Horší bylo, že jeho výpomoc ignorovala zatáčky, takže dalo práci udržet se na silnici. Blížili jsme se k vyvýšenému hřbetu. Na jehož vrcholu se až příliš ochotně otáčela řada větrných turbín a to místo bylo rozhodně vhodnější pro ně, než pro cyklistiku. Vítr přešel ve vichřici a nebylo slyšet vlastního slova. Udržet se na kole začalo být nadlidské síly. Museli jsme se sednout. Schovat se nebylo kam a návrat proti větru byl nemožný. Zbývalo pokusit se kola přes vrchol převést. Ani to nebylo jednoduché. Jediný proveditelný způsob předpokládal nalehnout v předklonu na kolo, nakloněné opačným směrem tak, že jezdec a kolo spolu vytvořili široké písmeno A. Ani v této poloze opilého cyklisty ale nebylo snadné pohybovat se správným směrem. Vítr s námi zlomyslně cloumal, zatímco jsme se podobně velkým krabům trhavě sunuli přes vrchol. Tam naštěstí drama náhle skončilo. Okreska začala klesat a po pár metrech vítr skokem zeslábl. Nasedli jsme a těch pár kilometrů v pohodě dojeli. Později jsme se dozvěděli, že ten vítr foukal rovnou 80. Přeji vám hezký den.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude relativně větrno, bude polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té vaší SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Prachatic, kde je svěží ráno 11 stupňů. Pofukuje. Pohodu přeje Helča. Helčo, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a 10 stupňů. Pohodové pondělí přeje Marie. Marie, i vám děkujeme. Ve Velešíně je oblačno, 9 stupňů. Všem dobré ráno přeje Andulka. Andulko, i za vaši SMSku děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Brloha, kde je oblačno, vane slabý vítr a je 10 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, do Brloha děkujeme za SMSku a přejeme také hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvilku si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jihočeských zvonech. Ale už nyní můžu prozradit, že zavítáme do věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané na Lipensku, kde se nachází zvon od mistra Brikcího z Cimperku, nejvyhlasnějšího českého zvonaře všech dob. Ale ještě předtím jsou tu Vanastovy věci z písní Kouzlo. Já.

Tento týden se v rozhlasovém putování za hlasy jihočeských zvonů vrátíme na Lipensko, konkrétně do obce Hodňov u Horní Plané, kde se na návsi nachází barokní kostel Nejsvětější Trojice. V západním průčelí kostela stojí hranolová věž, ve které je zavěšen renesanční rožmberský

Rožmberský zvon má hlavní tón E2, průměr 63 cm a váží přibližně 175 kg. Roku 1590 ho ulil pražský zvonař Brikcí z Cimperka na zámku Kratochvíle u Netolic. Zvon zdobí reliéfní pás se svývy z podobenství o ztraceném synu. Můžeme na něm číst i latinský nápis, který zní: dal zhotovit nejjasnější kníže, pán a pan Vilém Ursin z Rožmberka, nejvyšší vladař domu Rožmberského, rytíř řádu Zlatého Rouna, tajný rada jeho císařského veličenstva a nejvyšší purkrabí království českého. Na zvonu neschází ani autorská signatura. Slovutný Brikcí zvonař z Cimperku v Novém Městě pražském tento zvon udělal na Kratochvíli léta páně 1590. V dolní části zvonu je kromě zvonařova portrétního medailonu a reliefu čtyř evangelistů umístěn také reliefní otisk krásné medaile s jezdeckou pečetí Viléma z Rožmberka. Není bez zajímavosti, že zvon je o rovných 198 let starší než Hodňovský kostel. Podle kampanologa Radka Lungy sem byl tento zvon přenesen z kostela svatého Jošta z Českého Krumlova. Ten spravovali jezuité a v době josefinských reforem byl kostel roku 1787 zrušen a veškerý jeho inventář rozprodán. Jeden ze zvonů získala roku 1788 Hodňovská farnost pro svůj právě dokončený nový kostel. Druhý Brikcího zvon se dostal do Slavkova u Českého Krumlova, kde byl zničen roku 1870 při požáru kostela a zvonice. Pražský zvonař Brikcí lil pro Rožmberky v 90. letech 16. století několik zvonů a hodinových cymbálů, určených pro kostely a věže na jejich panství. Z této doby se dochoval mimo jiné i hodinový cymbál ve věži Českokrumlovského zámku. Každého návštěvníka Hodňovské věže musí potěšit, že zdejší památný zvon zůstává na tradiční ruční zvonění, což je pro každý zvon ten nejlepší způsob rozeznívání. Více si řekneme tento týden, kdy bude Rožmberský zvon ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Hodňova Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Jamese Blunta teď vystřídá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes od 17 hodin uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Lužanská. Na nový nástroj z dílny španělského mistra varhanáře Gerharda Grenciga přispěli v národní sbírce tisíce dárců více než 135 miliony korun. Ve Volině na Strakonicku pokračují restaurátorské práce na Mariánském sloupu. Loni bylo dokončeno restaurování soch Panny Marie, svatého Josefa a svaté Barbory. Ve druhé etapě bude opraven žulový sloup a sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriana. Náklady budou téměř 900 tisíc korun. Město podalo žádost o dotaci z programu regenerace městských památkových zón z Ministerstva kultury. Práce by měly skončit v červenci, informuje Volině na svém webu. Soví voliéry v Borových Ladech na Šumavě jsou ode dneška uzavřené. Informují o tom správci Národního parku Šumava na webu a sociálních sítích. V areálu teď budou zabezpečovat voliéry proti predátorům. Instalace zábran potrvá do 22. června. Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 5-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remízovalo s Japonskem 2-2. Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. A ještě počasí. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20, na horách do 17 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují na kruhovém objezdu na silnici 156 u Nových Hodějovic nedaleko Českých Budějovic a také na silnici 3. třídy mezi Malšicemi a Bečicemi na Táborsku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Právě dnes začíná literární festival Zejerovy Vodňany. Do města přinese hudbu, místní historii a také hlavně literaturu. Podrobnosti nám za chvilku poví ředitelka Vodňanské knihovny, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Michal Tučný.

0: Vodňany budou ode dneška žít kulturou, lidskými příběhy a také lokální historií i hudbou. Začíná totiž literární festival Zejerovy Vodňany, který každoročně pořádá městská knihovna Gelasta Vodňanského. A ve spojení už teď je s námi ředitelka knihovny Kateřina Nováková-Mašlová, která nám řekne více. Přeji dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak dnes ten festival zahájíte a co se bude dít zítra v úterý?
1: Tak Zejerovy Vodňany jsou vlastně takovou týdenní literární záležitostí. Všechny ty akce nějakým způsobem navazují na tu bohatou spisovatelskou tradici Vodňan. A Zejerovy Vodňany tradičně zahajuje některý z vodňanských rodáků, a letos to bude Michal Hroneš. Ten představí připravovanou knihu Táta na spektru, která vychází z jeho vlastního příběhu otce autistického syna. No a autorské čtení se bude prolínat i se živou hudbou. Takže to je dnes od 18 hodin v knihovně na dvorku u Koníčka.
0: Co bude zítra?
1: Zítra bude přednáška Pavly Žílové a Gabriely Kalinové týkající se samotného Julia Zejera ve spojitosti s ilustrátorem Josefem Sukem, hudebním skladatelem, a Rilkem, což byl další spisovatel.
0: Vy máte ve středu připravený také program pro děti. Co bude tedy ve středu jeho náplní toho programu?
1: Tak středu jsme věnovali Marušce Hritesové, dceři vodňanského spisovatele Františka Hritese a zároveň velmi nadané houslistce. Ten její zajímavý životní příběh jsme společně se Základní uměleckou školou Vodňany přetavili do takové zábavné a zároveň naučné stezky plné zajímavých úkolů. A celou tu akci zakončí na dvorku u Koníčka houslový soubor ze Základní umělecké školy pod vedením paní Lenky Ambrožové, právě k poctě paní Marušky Hritesové.
0: Ale za zmínku také stojí páteční program. Vy totiž na pátek připravujete slavnostní večer. Co tam návštěvníci uvidí a uslyší?
1: Tak na tom tradičním slavnostním večeru se návštěvníci mohou těšit na téměř 20 spisovatelů z celé republiky. Můžu jmenovat například Františka Nýdla nebo držitele ceny Jiřího Ortena Hanu Lehečkovou, Šimona Lightgeba. Letos k nám poprvé dorazí i Vojtěch Matocha, autor oblíbené dětské knihy Prašina, a mnoho dalších. No a návštěvníci budou mít možnost se s nimi osobně setkat, popovídat si a nechat si třeba podepsat i knihy. A součástí programu bude předání i literární ceny Vodňanský trojlístek, autorská čtení oceněných autorů a hudební doprovod kapely William. No a letošní ročník bude navíc věnován vzpomínce na spisovatele Jana Bauera, který Zejerovy Vodňany před téměř 30 lety založil a minulý rok nás nečekaně opustil, takže letošní Zejerovy Vodňany budou poprvé vlastně bez něj.
0: Paní Mašlová, kde najdeme souhrnný program festivalu, literárního festivalu Zejerovy Vodňany?
1: Souhrnný program najdete buď na našich webových stránkách www.knihovnavodňany.cz anebo taky na našich facebookových stránkách a Instagramu.
0: Tak už tedy jen doplním, že ve Vodňanech začíná literární festival Zejerovy Vodňany, který každoročně pořádá městská knihovna Gelasta Vodňanského. A podrobnosti teď po ránu pro nás měla ředitelka této knihovny Kateřina Nováková-Mašlová. Paní Mašlová, díky za tu pozvánku, ať se všechno povede podle vašich plánů.
1: Já také moc děkuji, krásný den.
0: I vám.

0: počasí.
1: Ve 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme většinou oblačno a teploty se pohybují mezi 10 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 13 stupňů, vane slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak 1015 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 7 stupňů a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky se stavem vody?
2: Na Vltavě na Soumarském mostě aktuálně 45 cm, takže je zakázáno splouvání. Vyšší Brod 62 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice na Pilaři 137 cm, což je také dostatečný vodní stav, ale v Bechyni je jenom 88 cm. Ta dolní Lužnice je nesízná. Otava v Katovicích 45 cm, Otava je zhruba na limitu. Teplota vody včera na Lipně 18 stupňů a v řekách se pohybuje kolem 17 stupňů Celsia.
1: A jak bude dnes?
2: Dnes bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty 17 až 20 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu začne od západu oblačnosti přibývat. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zítra bude ráno polojasno, ale už ráno bude od západu oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A jaké počasí očekáváte pak na středu?
2: Ve středu bude převažovat oblačná obloha s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty ráno klesnou na 14 až 11 stupňů a vystoupají odpoledne na 21 až 25 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Také na dnešek jsme připravili rubriku s Martinem Písaříkem, co v učebnicích nebylo.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ve Francii začíná summit G7. Lídři největších ekonomik světa budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Čtyři nové kameny zmizelých jsou v Jindřichově Hradci, připomínají rodinu Šapovu. Před zimním stadionem v Táboře přibude až 70 parkovacích míst. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři sedmi největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Jednat budou také třeba odslech. Na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
4: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránil jeho dřívejšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Kameny zmizelých nově připomínají židovskou rodinu Šapovu z Jindřichova Hradce. Pamětní kameny zajistily společně dvě jindřichohradecké základní školy. Žáci na jejich pořízení uspořádali finanční sbírku. Seznámili se tak s osudem dětí, které by chodily na stejnou školu. Celá rodina zahynula v koncentračním táboře. Kde jsou kameny umístěné, vysvětluje Marta Léblová ze spolku Zikaron.
5: V centru města leží ten dům vedle synagogy, protože Max pracoval u židovské náboženské obce, takže zde měl vlastně byt o jednom pokoji a kuchyni, kde žil s tou svojí rodinou až do posledních chvil v květnu 1942.
2: Parkoviště před zimním stadionem v Táboře bude mít větší kapacitu. Radní diskutovali o projektu, který řeší úpravu tohoto veřejného prostoru i v návaznosti na budoucí obytnou čtvrť Dvorce. Podrobnosti doplňuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
6: Část parkoviště, určeného jen pro budoucí bytový dům, bude zahloubené pod zemí. Zachovaná zůstanou stání pro karavany a 6 odstavních stání pro autobusy. Na parkovišti bude také 10 míst se stojany pro nabíjení elektromobilů.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na Nemanické u křížení s Pražskou na kruhovém objezdu na silnici 156 u Nových Hodějovic nedaleko Českých Budějovic a mezi Malšicemi a Bečicemi na Táborsku na silnici 3. třídy. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je 8 hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 15. června. Dobré ráno, hezký den i celý týden přes ze studia Luboš Voráček. Za chvilku pro vás máme kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné také připomene i 450 let od narození šlechtice a spisovatele Václava Vratislava Zmitrovic. Ale ze všeho nejdřív bude zpívat Richard Miller.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Kalendárium.
2: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 15. června. Příjemný poslech. Z Bořečnice na Písecku pocházel Václav Kašpar, prozaik, dramatik, básník, literární a filmový referent, redaktor a překladatel. Zemřel 15. června před 85 lety. 16. června uplyne 125 let od narození hudebního skladatele a klavíristy Aloise Sarauera, rodáka z Netolic. Června slaví 60. narozeniny bývalý atlet, oštěpař a trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný. V rozhlasovém rozhovoru z roku 2010 vyprávěl už z pozice trenéra, jak vnímá účast sportovců na olympiádě.
3: Je příjemný zážitek sledovat, když opravdu ty naši sportovci jsou úspěšní, a já musím k tomu říct, že je to čím dál těžší, protože ten svět prostě se dostává dál a dál a jsou prostě sportovci i z dalších zemí, které jsou se schopní prosadit, takže v tuhle chvíli nebo vůbec vždycky pro mě, kdo se dostal na olympiádu, už byl výjimečný sportovec. Vím, že zase sport je v tomhle tom jako krutej, že vždycky se říká, vítěz bere všechno, ale pro mě prostě kdo se dostal na olympiádu, tak prošel nějakým sítem, který je velice náročný a Už to je úspěch a spoustu tisíce sportovců vlastně, který taky toužili po těch olympijských hrách, zůstali doma.
2: Připomínám, že Jan Železný je držitelem 3 zlatých medailí a 1 stříbrné z olympijských her. Je trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Ze 4 dvorů v Českých Budějovicích pocházel umělecko-průmyslový výtvarník Slavomír Bláha, který se narodil 17. června před 110 lety. Josef Procházka, rodák z Jindřichova Hradce, byl český spisovatel a překladatel, původně katolický kněz a později lékař. 18. června uplyne 170 let od jeho skonu. Června to bude 450 let ode dne, kdy se v Jindřichově Hradci narodil katolický šlechtic a spisovatel Václav Vratislav Zmitrovic. V českých dějinách je známý pro jeho poutavě zpracovaný cestopis, ve kterém popisuje své zážitky z diplomatické výpravy a několikaletého zajetí v Osmanské říši. Svému rodu, díky podpoře císařské strany, zařídil v pobělohorské době vyzdvihnutí mezi významné rody Českého království. 21. června to bude 55 let od úmrtí Karla Kopky, akademického malíře s mnoha jihočeskými motivy, který každý rok trávil část léta ve Starých Kestřanech u Písku. Právě tam je taky pochovaný. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě 15 minut. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude relativně větrno. Bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. A vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná záplava.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dříve se v něm pořádaly zábavy a také různá setkání místních. Dnes hotelový komplex Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku čeká na přestavbu. Investor teď pro ně získal stavební povolení. Detaily o proměně areálu se dozvíme za chvilku z reportáže. Teď je tady Slza.

0: Populární hotel Racek v Černé v Pošumaví půjde k zemi. Investor na jeho místě vybuduje nový komplex. Jeho záměr teď po 3 letech od oznámení získal také stavební povolení. Ten nový areál, jako jeden z mála, nevadí ani místním obráncům a ochráncům přírody. Nezabere totiž žádný nový prostor.
1: Konaly se tam takové pro nás tady většinou různé akce obecní, by se dalo říci, sraz seniorů a dětské dny, anebo občas tam přijela nějaká hudba zahrát.
2: Nedávnou historii hotelu Racek v Černé v Pošumaví vzpomíná bývalý kronikář obce František Záhora.
1: Hotel byl, dá se říct, jediný takový větší restaurační zařízení. Já osobně jsem to od roku 70, takže pamatuju ten hotel, prostě ten už byl vystavěný v té době.
2: Dnes už je ale hotelový komplex zcela opuštěný. Na místě jsme se o tom přesvědčili s nezávislou starostkou Černé v Pošumaví Irenou Pekárkovou.
3: Když se podíváte, tady jsou dveře, kde je vidět už od loňského září zavřený hotel. Vidíte, jak se to tam likviduje, tady venku jsou žebříky, vytahané věci, které půjdou pryč.
2: Podle starostky byl dřív hotel s necelou 20 dřevěných chatek dominantou celé obce.
3: To byl jeden z prvních hotelů, který tu vůbec byl kdysi dávno. A že potřebuje obnovu, aby vypadal modernější, aby sem víc lidi jezdili, tak jsme to napřed vítali. Tady.
2: Vedení obce se ale nelíbila konečná podoba toho, jak se měl celý areál proměnit, připomíná starostka.
3: Z 18 chatiček vzniknou apartmánové bydlení a vlastně z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Bude to tu vyšší, než to bylo, kapacitně to vyjde tak 2x víc.
2: Do řízení o vlivech záměru na životní prostředí vstupovaly také některé místní spolky, včetně Lipenska pro život. Podle předsedkyně Pavly Setničkové ale nemají mít plány společnosti Lake Resort Lipno větší dopady na okolí.
4: Ubytovací kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek a rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit. Projekt navíc počítal se zelenými střechami a kompletním zasakováním dešťové vody přímo v areálu.
2: Stavební úřad v Českém Krumlově v tuto chvíli vydal na přestavbu stavební povolení. Spolek se proti němu neodvolal, přestože měl výhrady ke kácení 80 stromů. Ty musí firma podle vydaného povolení nahradit. Obec se navíc podle starostky domluvila s investorem na finanční kompenzaci ve výši 13 milionů korun.
3: Chceme po těch investorech, aby nám přispěli na intenzifikaci čistírny odpadních vod, aby se tam vlastně mohli bez problému připojit. My jim dáváme možnost, že se nebudou starat o ty odpadní vody.
2: Zástupci společnosti Lake Resort Lipno se v tuto chvíli nechtějí k záměru ani vydanému stavebnímu povolení vyjadřovat. Na přestavbu areálu budou mít příštích 5 let. Černé v Pošumaví, Michal Bělský, Český rozhlas.

jako laň lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česká advokátní komora kritizuje připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu. Ten předložilo ministerstvo financí. Splnit jim chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Vadí jim, že by mu museli třeba poskytovat informace o svých klientech a nesměli by jim o tom říct. Rezort se chce připomínkami zabývat. Do Benešovy vily v Sezimově Ústí u Tábora se dnes dopoledne po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře je slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emílie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. Město Vodňany připravuje revitalizaci náměstí Svobody a sbírá názory občanů. Dotazník mohou vyplnit po načtení QR kódu na webových stránkách města do 23. června. Dnes se mohou zúčastnit komentované procházky se zástupci města a architektů. Začne v 16 hodin na náměstí. Dnes mají svátek Vítové a tak jako už tradičně mají tento den vstup na Vítku v Hrádek u přední Vítoně na Českokrumlovsku zdarma. Obec to uvádí na svém webu. Mohou přijít od 9 do 18 hodin a pokusit se společně o rekord v počtu oslavenců na tomto místě. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. A ještě počasí. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20, na horách do 17 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehody se vyšetřují na Nemanické v Českých Budějovicích u křížení s Pražskou, na Táborsku na silnici 3. třídy mezi Malšicemi a Bečicemi a na silnici 122 mezi Bechyní a Opařany a také na Strakonicku na silnici číslo 4 u Zlešic. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je půl deváté a k tomu tři minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Nová čtvrť by měla vyrůst na okraji Jindřichova Hradce, v části zvané Zbuzany. Počítají s tím plány vedení města a vznikla dokonce také architektonická studie. V jaké fázi je projekt a jaké další velké stavby Jindřichův Hradec plánuje, tomu se budeme věnovat za chvilku. Teď bude zpívat Jaroslav Uhlíř.

0: Nová městská čtvrť z Buzany a také využití nezastavené lokality v Miřijovského ulici. Tak takové jsou aktuální plány urbanistického rozvoje města Jindřichův Hradec. Seznámí nás s ním reportérka Eva Marvanová, která je s námi ve spojení. Evo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak na novou čtvrtě z Buzany vypsal Jindřichův Hradec architektonickou soutěž a byla to vůbec první soutěž, kterou město vypsalo. Budoucí podoba této čtvrti už je vybraná, vyhrál ji ateliér Tečka z Benešova. Na novém předměstí Jindřichova Hradce by mělo bydlet až 600 lidí, vyrostou tam rodinné řadové domy, dvojdomky, bytový dům, pavlačový dům a samozřejmě taky potřebná infrastruktura. Lidé by například nemuseli dojíždět za nákupem do centra města. Zatím ale nejsou vyřešené majetkové otázky. Některé pozemky nejsou ve vlastnictví města, takže se dá říct, že nová čtvrť je spíš hudba budoucnosti. Starosta města Michal Kozár z hnutí ANO, ten naznačil budoucí postup takto.
2: Zatím počkáme na to, až dostaneme všechny podklady, povede se dopracovat právě tu studii tak, aby mohla být přepsána do územního plánu a pak potom budeme řešit navazující detaily, protože stále mluvíme i poměrně rozsáhlém projektu, který může být finančně náročný nejenom z hlediska samotné výstavby, ale z hlediska i projekčních prací.
0: Evo, jak na plány města reaguje veřejnost?
1: No, ta lokalita je zatím neobydlená. Jedná se o takový nezastavěný výsek na mapě. Je z jedné strany ohraničený hlavní silnicí směrem na Tábor a Prahu a z druhé strany železniční tratí. Nová zastávka by vznikla na poli, teda zástavba by vznikla na poli, takže by téměř nikomu nevadila. No, kdo ale lokalitu aktivně využívá, to je zahrádkářský svaz. Na necelých 2 hektarech tam má svou zahrádku asi 40 zahrádkářů. A stavit by se mělo v těsné blízkosti jejich soukromých pozemků. Majitelé tady hledají především klid a soukromí. A v budoucnosti by měli za plotem třeba parkoviště, což jim samozřejmě vadí, nelíbí se jim to. A své námitky za všechny vznesl zástupce Karel Tulach.
3: Jako když jsme to viděli po Brně, tak jsme se úplně zrozili, co tam všechno navrhujou. A co nám to nejvíc vadilo, že vlastně je to vyprojektovaný všechno až po tu. No a tím vlastně nám to vadí, že nám to i znehodnotí pozemek. No a chtěli jsme, aby nám tam zachovali nějaký pás zeleně, aby tyhle ty pozemky všechny a ta nová výstavba nebyla až úplně k nám. To jsme počítali s výstavbou, ne takhle velkou, ale když už to tam je, no tak aby nás trošku zohlednili.
1: Ale není to jediná kritika. Když vedení města plány na novou čtvrť představilo veřejnosti, tak přišel diskutovat také architekt Štěpán Cibulka.
4: Město se rozrůstá stále víc do šířky. Když se podíváte na územní plán, tak prostě celý Otín, Radounka, všude je vyznačeno takové množství nový plochy, že by se tam vešel ještě jeden Jindřichův Hradec. A vzhledem k tomu, že populace města spíš klesá, než stoupá, tak bychom podle mě měli tady tu věc nějakým způsobem omezit.
0: Evo, a co druhý plánovaný projekt v Miřijovského ulici?
1: No, tak to je skutečně nevyužitá plocha v širším centru města. Zatím slouží jako parkoviště při slavnosti Porcinkule, dokonce tam byly v minulosti i kolotoče a jinak nemá žádnou zvláštní funkci. Město podepsalo memorandum o spolupráci s policií České republiky, že na místě vyroste základna policie. Z toho ale nakonec sešlo, vysvětluje starosta Michal Kozár.
2: Původně to vypadalo jako ideově dobrý záměr. Po detailnějším posouzení policie zjistila, že by se do této lokality nevešla se všema vlastně odděleníma a celkově s technikou to, co potřebují, takže od záměru bylo upuštěno. Tím jsme potom začali uvažovat, jak s touto lokalitou naložit dál.
1: A podle starosty se nabízí v Miřijovského ulici využít podobný model jako při rekonstrukci dukelských kasáren. A sice, že město vypíše tender na zhotovitele, který bude mít jasně dané podmínky, co tam město chce a nechce, a samotnou stavbu by pak provedla soukromá firma, která město prodá pozemek.
0: Já už jen doplním, že aktuality z Jindřichova Hradce pro nás měla reportérka Eva Marmanová. Evo, díky, hezký den.
1: Hezký den.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme většinou oblačno a teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 15,5 stupně, slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1015 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 9 stupňů a skoro zataženou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 stupňů a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra bude ráno polojasno, ale už ráno bude od západu oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer pak bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí očekáváte pak na středu?
2: Ve středu bude převažovat oblačno, přechodně bude i polojasno. Lokálně se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, v noci na středu výjimečně i bouřka. Středeční minimální teploty 14 až 11 stupňů, maximální 21 až 25 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude převážně polojasno, během dne pak přechodně až oblačno s možností slabé izolované přeháňky. Večer se bude vyjasňovat. Čtvrteční minima 16 až 12 stupňů, maxima 25 až 29 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
1: Tak teď už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Tadeáše Gregora. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Katapult s písní Někdy příště, ale já bych spíš řekl žádný příště, ale už za pár minut. Nás čeká jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou, který už se mnou sedí ve studiu. I proto, abych se zeptal, co nás čeká. Ahoj Matěj, dobré ráno.
1: Krásné pondělní ráno, Luboši, tobě všem posluchačům.
0: Co nás čeká?
1: Bude toho opět hodně, vezmu to po pořadě. Po 9. hodině zamíříme třeba do hlavního města, konkrétně na Pražský hrad, do nejvýznamnější církevní památky u nás, nebo troufnu si tvrdit jedné z nejvýznamnějších, konkrétně do katedrály svatého Víta. Máme pro vás připravený seriál o tom, jak se vlastně dostanou do této katedrály nové varhany. Potom nás čeká samozřejmě taky seriál Když jde o zdraví, pravidelná jihočeská vlastivěda. Podíváme se třeba i do zámoří, do dějiště mistrovství světa ve fotbale, konkrétně na to, jak se česká reprezentace připravuje na zápas s Jihoafrickou republikou. Po 10. hodině se spojíme se stopařem Petrem Kubátem. Máme pro vás taky tipy pro volný čas. Podíváme se třeba do Veselí nad Lužnicí nebo na Slabskou přehradu a 10. hodinu zakončí Babské rady dnes o Polníčku. No a takové, řekněme, postupné, nechci říkat vyvrcholení, nechtěl jsem říct to slovo, ale po 11. hodině přijde na řadu náš dopolední host. Dnes jim bude Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS Generali Česká pojišťovna. Budeme se bavit o tom, jaká práva třeba máte ve vztahu ke sdružení vlastníků jednotek, k bytovým družstvům. Když se odehraje doma nějaká škoda v domě, tak jaké právní možnosti máte, na co byste se měli pojistit a tak dál.
0: Všechno zajímavá témata. Máme se na co těšit. Krátce po 9. hodině všechno slyšíme od Matěje Vodičky. Matěj, díky.
1: Naslyšenou.
0: Za tu pozvánku. No a už za 5,5 minuty nás také čekají zprávy, které připravuje kolegyně Pavlína Fendeková. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost. Přeji dobrý vstup do nového pracovního týdne a budu se těšit naslyšenou ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Územní studie pro novou městskou čtvrť z Buzany v Jindřichově Hradci by měla být hotová na podzim. Jihlava řeší, jestli nechat odkrytou historickou kašnu na Hajlose. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Spojené státy a Irán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to také Irán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
2: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
3: It is doubtful that any agreement that arises.
2: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Město Jindřichův Hradec si nechává zpracovat územní studii pro novou čtvrť z Buzany. Lokalita je zatím využívaná jako pole. V budoucnu by tam měla vyrůst čtvrť až pro 600 obyvatel. Město na její podobu vypsalo architektonickou soutěž. Jak práce postupují, vysvětluje městský architekt Lukáš Soukup.
4: Územní studie v tuhle chvíli od dubna letošního roku už je v procesu zpracování. V tuhle chvíli probíhají sondy a vsakovací zkoušky. A díky tomu my víme, že potom vyhodnocení těch sond, že jsme schopni mít i v rámci té územní studie adekvátní technické řešení, například vsakování dešťových vod. A na podzim tohoto roku bychom měli mít hotovou územní studii.
0: Jihlava řeší, jak naloží s objevenou historickou kašnou v lesoparku Malý Hajlos. Jednou z variant je její zakonzervování a znovu zahrabání pod terén. Další pak počítá s tím, že kašna zůstane odkrytá. Podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka je ale potřeba vyřešit několik technických problémů.
5: Těmi nejzásadnějšími problémy jsou jednak vyřešit odvodnění, napojení na kanalizaci, a druhým velkým problémem je také statika svahu, protože pod kašnou jsme objevili kamenivo a beton, které evidentně zpevňují celý svah.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na Táborsku na silnici 122 mezi Opařany a Bechyní u odbočky na Rataje, na silnici 3. třídy mezi Malšicemi a Bečicemi a také v Českých Budějovicích na Nemanické ukřížení s Pražskou. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Devět hodin a čtyři minuty posloucháte Český rozhlas České Budějovice, respektive jeho české dopoledne s datem pondělí 15. června. U jeho poslechu vás vítá a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Je tady start nového týdne a taky start našeho dalšího dopoledního radioproudu. Taková zajímavost pro vás, milí posluchači, hned na úvod. Na den přesně před 117 lety zahájila v Českých Budějovicích provoz první elektrická tramvaj. Tramvajová doprava ve městě městě fungovala až do roku 1950. Teď ale pojďme k tomu, co jsme si pro vás pro nadcházející hodinu připravili. Zavedeme vás do dějiště fotbalového mistrovství světa. Konkrétně si poslechneme, jak se čeští reprezentanti připravují na zápas s Jihoafrickou republikou, který je na programu tento týden. Představíme si taky místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. V dnešního české vlasti vědě Zdeněk Zajíček připomene jednu málo známou věc z lokální regionální historie. No a čeká nás taky rubrika Když jde o zdraví. Hned v úvodu ovšem zamíříme do hlavního města, konkrétně do jedné z nejvýznamnějších tuzemských památek. 7 staletí neměla svatovícká katedrála plnohodnotné varhany. Monumentálního nástroje se svatostánek na Pražském hradě dočkal až letos. Několikaletou cestu od národní sbírky až po první koncert připomeneme v našem novém týdenním seriálu. Už za chvíli, tak si na to počkejte. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré dopoledne.

0: A zhor ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zamíříme na Pražský hrad. Na stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem. Musíte být trochu i architektem, technikem a možná taky hodinářem. Právě někoho takového se hledalo pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovítské varhany hotové. A právě dnes je pokřtí a za zvuků mše skladatele Antonína Dvořáka.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v Národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
8: Život je šatna v kabaretu.

Přesně v 9 hodin a 15 minut posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Doznívá Lenka Filipová a my jdeme na naše další téma. Kronova choroba a ulcerózní kolitída někdy dokážou pacientům pořádně strpčit život. Moderní medicína sice tato onemocnění nedokáže zcela vyléčit, ale snaží se pacientům alespoň ulevit a zkvalitnit jim život. V rubrice Když jde o zdraví uslyšíte víc už za okamžik hned po písničce.

0: jde o zdraví.
1: Odhaduje se, že některou z forem chronických střevních zánětů trpí stovky tisíc lidí v Evropě a miliony lidí po celém světě. Crohnova choroba a ulcerózní kolitida významně ovlivňují kvalitu života pacientů. Přesto o nich veřejnost stále ví poměrně málo. Několik základních faktů přidá teď kolegyně Hanka Šoberová.
2: Crohnova choroba i ulcerózní kolitída mají několik shodných projevů. Obě postihují lidi v mladém věku, obvykle už mezi 20. až 30. rokem života. Dalším společným znakem je fakt, že se nedají zcela vyléčit. Léčba je v naprosté většině případů celoživotní. Onemocnění sice neskracují život, ale dramaticky zhoršují kvalitu života a pacienta invalidizují. Jak se nemoci nejčastěji projevují, zmiňuje primář gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice Martin Bortlík.
3: Crohnova choroba je onemocnění, které má na rozdíl od ulcerózní kolitidy trošku takové méně nápadné a charakteristické projevy. Ti pacienti si zpravidla stěžují na pobolívání břicha, ty bolesti mohou a nemusí být intenzivní, ta jejich lokalizace může být také různá, nejčastěji to bývá pravá dolní část břicha. Bývají doprovázeny takovým celkovým neprospíváním, únavou, někdy váhovým úbytkem. Pacient může mít samozřejmě i typické střevní obtíže, může mít průjmy. V případě, že je to onemocnění už pokročilé a bohužel se to stává někdy i skutečně v samém úvodu nebo v době té diagnózy, protože ta nemoc může probíhat řadu měsíců, někdy i let skrytě, tak se mohou objevit i známky porušené průchodnosti střeva v důsledku zúžení, které je vlastně způsobeno tím zánětlivým procesem. A část těch pacientů může mít i obtíže, které jsou mimo trávicí trubici, my jim říkáme mimostřevní, a to mohou být záněty kloubů, mohou to být kožní projevy, takové zarudlé boule vznikající na kůži většinou na bercích, mohou to být záněty očí, mohou to být afty v ústech a některé další projevy.
2: Ulcerózní kolitída, ta má podobné projevy?
3: Ulcerózní kolitída je taková charakterističtější ve svých projevech v tom, že tam dominují ty střevní projevy naprosto jednoznačně. Ti pacienti trpí zpravidla velkým nucením na stolici, často průjmem a také ve stolici je jasná příměs krve. V té akutní nebo v té aktivní fázi toho onemocnění jsou toto typické projevy, které je těžko zaměňovat. Zejména u těch mladších pacientů by to mělo vždycky vyvolávat podezření, že se může o toto onemocnění jednat.
2: Strava hraje u Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy zásadní roli. Jaké potraviny způsobují takto nemocným lidem problémy, upřesňuje nutriční terapeutka Nemocnice České Budějovice Alena Sladká.
4: Dost často tihleti pacienti mají alergie třeba na laktózu nebo mléčné výrobky a dost často i lepek dráždí střeva těchto pacientů. A pak samozřejmě ta hrubá vláknina, takové ty nestravitelné zbytky.
2: Takže na jednu stranu vláknina pro tělo dobrá, ale v tomto případě se jí ten pacient vlastně vyhýbá. Je to tak?
4: Ano, ale té hrubé vláknině, ne té dietní vláknině, ale tam opravdu, když potom jsou to třeba nějaké ty ořechy, oříšky, popřípadě nějaké opravdu hrubé, nestravitelné zbytky, tak to hodně to střevo namáhá, dráždí a pakliže je to v tom stádiu toho splanutí té nemoci, tak to není žádoucí.
2: Naopak, které potraviny jsou dobré? Je to takové to běžné zdravé stravování, ovoce, zelenina?
4: Pokud je ten pacient v tom období klidovém, tak ano, ale je to velice individuální a každý z těch pacientů musí sám vlastně vyzkoušet nebo i na radu lékaře, popřípadě pod lékařským dohledem, jestli a které potraviny mu dělají dobře nebo mu nevadí. Určitě na to není takový ten papír pro všechny stejný. Tady, když tohle budeš dodržovat, tak ti bude dobře. Ne, je to vždycky individuální.
2: Takže zatímco jednomu mohou určité potraviny dělat dobře nebo nedobře, u druhého to může být úplně jinak.
4: Tak, správně.
0: Když jde o zdraví.
1: Svátek sousedů, který se, věřte nebo ne, opravdu slaví, už máme sice za sebou, ale informace týkající se sousedských sporů a společného soužití v jednom domě, ty se hodí vždycky. Dlouhodobě se jimi zabývá taky Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna. Počase si k nám opět přijde popovídat do studia, nejen o sousedských sporech, ale třeba taky o pojištění domácnosti. Nalaďte si nás tedy v pondělí 15. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice.

Za 2 minuty bude 9:30 a vy stále posloucháte dnešního České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Možná si pamatujete film Dům na Poříčí. Vypráví o jedné z největších stavebních katastrof novodobé české historie, když se v říjnu 1928 zřítil v Praze na Poříčí rozestavěný dům. Tohle všechno možná víte, co už ale není tak všeobecně známé, že ze 46 obětí, které tam tenkrát zahynuli, bylo 17 mužů z jeho českých obcí Besednice, Nesměně, Schlumu, Chodče a ze Smrhova. A to vše si připomeneme v dnešní jihočeské vlastivědě, kterou pro vás připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Hned po písnice.

0: Jak souvisí tragédie v Praze na Poříčí s jižními Čechami, to si vysvětlíme v dalším dílu Jihočeské vlastivědy. 9. října 1928 došlo v Praze k tragické události, která bývá považována za jednu z největších stavebních katastrof novodobé české historie. Toho dne se v odpoledních hodinách na rohu ulic Biskupská a na Poříčí zřítil rozestavěný obchodní dům, v jeho troskách našlo smrt 46 dělníků. Tragédie se citelně dotkla i jižních Čech, neboť více jak třetina zemřelých dělníků pocházela z okolí Kaplice. Jednalo se o 7 obětí z Besednice, 4 z Nesměně, 4 z Chlumu, jednoho člověka z Chodče a jednoho ze Smrhova. Smutná bilance byla o to horší, že po 17 jihočeských dělnicích zůstalo celkem 15 vdov a 33 sirotků. Zubožená těla dělníků byla převezena k rodinám a následně pohřbena na hřbitovech v Besednici, Soběnově a Svatém Janu nad Malší. Na besednickém hřbitově byl nad společným hrobem 11 dělníků z Besednice a Nesměně vztyčen památník, u něhož se v rámci tradičního setkání heligonkářů každoročně koná pietní akt k úctění památky obětí. Lidé sem přicházejí zavzpomínat na muže, kteří se kdysi vydali za prací do Prahy, odkud se domů živí už nevrátili. V roce 1976 vznikl na motivy této tragédie film Dům na Poříčí, který režíroval Jiří Svoboda a jenž byl inspirován knihou Karla Štorkána s názvem Milion.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

Podvod Honzy Nedvěda doznívá v 9 hodin 39 minut v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice a my si v něm už za chvíli představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jihočeských zvonech. Zavítáme do věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané na Lipensku, kde se nachází zvon od mistra Brikcího z Cimperku, nejvěhlasnějšího českého zvonaře všech dob. Ještě předtím písnička od skupiny Elán.

0: Rožmbraský zvon má hlavní tón E2, průměr 63 cm a váží přibližně 175 kg. Roku 1590 ho ulil pražský zvonař Brikcí z Cimperka na zámku Kratochvíle u Netolic. Zvon zdobí reliéfní pás se výjevy z podobenství o ztraceném synu. Můžeme na něm číst i latinský nápis, který zní: dal zhotovit nejjasnější kníže, pan a pan Vilém Ursin z Rožmberka, nejvyšší vladař domu Rožmberského, rytíř řádu Zlatého Rouna, tajný rada jeho císařského veličenstva a nejvyšší purkrabí Království Českého. Na zvonu neschází ani autorská signatura. Slovutný Brikcí zvonař z Cimperku v Novém Městě pražském tento zvon udělal na Kratochvíli léta páně 1590. V dolní části zvonu je kromě zvonařova portrétního medailonu a reliefu čtyř evangelistů umístěn také reliefní otisk krásné medaile s jezdeckou pečetí Viléma z Rožmberka. Není bez zajímavosti, že zvon je o rovných 198 let starší než Hodňovský kostel. Podle kampanologa Radka Lungy sem byl tento zvon přenesen z kostela svatého Jošta z Českého Krumlova. Ten spravovali jezuité a v době josefínských reforem byl kostel roku 1787 zrušen a veškerý jeho inventář rozprodán. Jeden ze zvonů získala roku 1788 Hodňovská farnost pro svůj právě dokončený nový kostel. Druhý Brikcího zvon se dostal do Slavkova u Českého Krumlova, kde byl zničen roku 1870 při požáru kostela a zvonice. Pražský zvonař Brikcí lil pro Rožmberk v 90. letech 16. století několik zvonů a hodinových cymbálů, určených pro kostely a věže na jejich panství. Z této doby se dochoval mimo jiné i hodinový cymbál ve věži Českokrumlovského zámku. Každého návštěvníka Hodňovské věže musí potěšit, že zdejší památný zvon zůstává na tradiční ruční zvonění, což je pro každý zvon ten nejlepší způsob rozeznívání. Více si řekneme tento týden, kdy bude rožmberský zvon ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Hodňova Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

11 minut před 10. hodinou pokračuje dnešní jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Doznívá písnička Na sever od skupiny Kabát. Na tradiční rodeo ve státě Texas vyrazili někteří čeští reprezentanti, aby si odpočinuli od fotbalu. Do dějiště mistrovství světa, které hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, vás vezmeme už za chvíli. Jaký to byl zážitek, tak to vám řeknou sami hráči.

0: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou odehraje druhé utkání na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bydlí na hotelu v americkém městě Fort Worth, které je známé pro tradiční kovbojské rodeo. A tak v době osobního volna na něj někteří hráči vyrazili.
1: Fort Worth a konkrétně slavná čtvrť Stockyards si zakládají na tom, aby návštěvníkům toužícím po autentické atmosféře divokého západu nabídli opravdový kovbojský zážitek. V programu tak nechybí jízda na bících, chytání telat do lasa, týmové lasování, jízda kolem barelů, jízda na divokých koních ani rychlostní lasování.
2: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal, a určitě se s tím nesetkáváme v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě, takže samozřejmě vidět to na vlastní oči je zajímavé.
1: Vyprávěl záložník Michal Sadílek, který rodeo sledoval v typickém kovbojském klobouku, a to společně s dalšími českými reprezentanty, včetně Jaroslava Zeleného.
3: Mně celkově se strašně líbí Texas jako takovej a historie prostě, jak to tady dřív vypadalo, a když jsme tam přijížděli, tak to bylo úplně jak návrat v čase, a já jsem z toho byl celkem vyplesklej, protože člověk to zná jenom z filmů a jak říkám, mně se tohle to extrémně líbí, takže já jsem z toho byl nadšený.
4: Klobouk si necháte?
3: Jo, klobouk jsem si chtěl nějaký pořídit, nějaký pěkný, ale když jsem viděl potom ty cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si takovýhle slamák, ale samozřejmě tak z toho mám radost. Jako myslím si, že si to užili všichni, někdo víc, někdo míň, ale takový dobrý rozptýlení si myslím, že to pro nás bylo.
1: Myslí si Jaroslav Zelený. Po volném dni se národní tým plně koncentruje na čtvrteční zápas proti Jihoafrické republice, který vám nabídneme v přímém přenosu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádi.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr Klempíř se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přechází na kulturu z úřadu vlády. Hotel Racek na břehu Lipna čeká demolice. Investor získal povolení na přestavbu areálu. V úvodním kole tenisového turnaje v Nottinghamu se střetnou Češky Bousková a Valentová. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Hotel Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku čeká přestavba. Investor Lake Resort Lipno získal pro záměr stavební povolení. Místo hotelu s chatkami na místě postaví restauraci a apartmány. Obec díky tomu od investora dostane 13 milionů korun na modernizaci čistírny odpadních vod.
2: Z 18 chatiček vzniknou apartmánové bydlení. Z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Kapacitně to vyjde dvakrát víc.
3: Popisuje nezávislá starostka obce Irena Pekárková budoucí podobu areálu. Záměr investora nevadí ani většině místních, potvrzuje předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková.
4: Kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek. Rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit. Projekt počítal se zelenými střechami a kompletním zasakováním dešťové vody přímo v areálu.
3: Zástupci investora se v tuto chvíli nechtějí k podobě areálu ani vydanému povolení vyjadřovat. Z Černé v Pošumaví Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Město Vodňany připravuje revitalizaci náměstí Svobody a sbírá názory občanů. Dotazník mohou vyplnit po načtení QR kódu na webových stránkách města do 23. června. Dnes se také mohou zúčastnit komentované procházky se zástupci města a architektů. Začne v 16 hodin na náměstí. Sport. V úvodním kole turnaje v Nottinghamu se střetnou Češky Marie Bousková a Tereza Valentová. Po nich nastoupí Sára Bejlek proti Rusce Navarové. V Berlíně se v prvním kole postaví Nikola Bartůňková proti Rusce Schneiderové. A v odloženém semifinále kvalifikace v hlavním městě Německa bude pokračovat Kateřina Siňaková. Její duel s Číňankou Yuan byl přerušený za stavu 5-4 pro českou tenistku. Siňaková tak bude podávat na vítězství v setu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Všechny nehody na jihu Čech už byly odstraněny. Ode dneška počítejte ale s uzavírkou silnice 155 mezi Holkovem a Prostředními Svincemi na Českokrumlovsku a také silnice 164 v obci Lomy na Jindřichohradecku a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách v 10 hodin pokračuje dnešní české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou krásné pondělí 15. června od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Zatímco dnes by na jihu Čech, jak jsme slyšeli, měly panovat teploty maximálně do příjemných 20 stupňů, v závěru tohoto týdne nás podle aktuální předpovědi čekají velmi, velmi horké dny s teplotami až 33 nebo 34 stupňů Celsia. No, tak máme se se na co těšit a uvidíme, jestli to vyjde. A pokud se ptáte, co nás čeká během těch následujících minut v našem vysílání, tak tady mám stručný přehled. V závěru této hodiny si tradičně poslechneme babské rady. Dnes budou o Polníčku. A zamíříme taky na přehradu Slapy do sousedního středočeského kraje, kde začala platit letní plavební pravidla. A zhruba v 10:30 se vydáme do Veselí nad Lužnicí. Pozveme vás na tamní veselské slavnosti. No a máme pro vás připravené taky tradiční tipy pro volný čas. Ovšem na začátku této vysílací hodiny se rovněž tradičně spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem a zjistíme, kam se tento týden chystá a jaká místa navštíví. Jestli vás to zajímá, tak si na to počkejte a zůstaňte s námi. Matěj Vodička přeje příjemný poslech a krásné pondělí.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Naplno žijí a chyť své dny, to zpíval v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice Karel Gott a myslím, že se to dá velmi dobře říct i o našem regionálním stopaři Petrovi Kubátovi, protože ten bude opět v nadcházejících dnech brázdit celý jihočeský kraj. Kam všude se tentokrát chystá, tak na to se ho zeptám, protože právě je náš regionální stopař. Petr Kubát je teď už s námi ve spojení. Petře, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Matěj, a díky za hezké přirovnání.
1: Rádo se stalo. Pověz tedy rovnou posluchačům, kam míříš dnes a zítra.
2: Tak dnes mířím trošku překvapivě do většího města, protože já většinou jezdím spíš do menších měst nebo na vesnice, ale dneska jedu do Českého Krumlova, ale je tam zajímavá věc, protože pracovníci státního okresního archivu, který sídlí na Plešivci, tam dnes při workshopu ukážou, že nuda v archivu rozhodně není. Připravili v rámci Mezinárodního dne archivu workshop pro veřejnost, kde se zájemci můžou formou jednoduchých her a soutěží seznámit s pomocnými vědami historickými. No a zítra dopoledne se chci po delší době vypravit na rozhlednu v Horní Plané a zprostředkovat vám výhledy na Lipensko a Lipenské jezero. No a zítra odpoledne pak vyzkouším, já vlastně vůbec poprvé v životě, ještě nikdy jsem tam nebyl, kavárnu Potmě, která je ode dneška na hlavním náměstí v Českých Budějovicích.
1: Tak a teď můžeš posluchačům povědět, co plánuješ v ty další dny v průběhu týdne.
2: Tak těším se hodně třeba na středu, protože to jedu do Chotýčan na Českobudějovicku, jak se tam mezi místními říká Kotejcan. To je na první pohled docela nenápadná vesnička mezi Budějovicemi a Švětínem. Auta vlastně jí jenom míjejí, neprojíždějí, takže ji většina řidičů ani nezná, ale ona skrývá několik zajímavostí a docela překvapivých příběhů. Vznikla jako osada uhlířů, dodnes stojí na návsi zájezdní hostinec ze 16. století. Vedla tudy císařská cesta a okolí jsou mohylové pohřebiště z doby bronzové. Nově tam je taky naučná stezka a docela dost to tam žije. Tak to vám zprostředkuji ve středu a ve čtvrtek zase začíná v Jihočeské vědecké knihovně v Budějovicích dvoudenní akce Festiválení. Je to rodinná akce, která nabídne program v zahradě Vily na Sadech, bude tam spoustu zážitků a soutěží.
1: Bude toho opravdu hodně a když jsi mluvil o těch Chotýčanech, tak mnozí posluchači si možná všimnou této vesnice, když projíždí z Českých Budějovic do Prahy vlakem, tak se jede právě taky přes nádraží v Chotýčanech. No a ještě na pátek prý máš, Petře, taky jedno hodně zajímavé výročí, je to pravda?
2: Je to tak, přesně před 450 lety se v Jindřichově Hradci narodil Václav Vratislav Zmitrovic, zvaný Tureček. Možná ho znáte, to jméno si vybavíte, že se o něm učíme ve škole, děti se o něm učí, protože on se právě z jižních Čech vydal na cestu, která ho zavedla až do tureckého Žaláře a na Galeje. Jako 15-letý mladík doprovázel tehdy císařské poselstvo do tehdejšího Cařihradu, dnes Istanbulu, kde byl po vypuknutí války s Osmanskou říší zajatý, několik let tam byl vězněný a dokonce odsouzený k pracím na tureckých galejích. No a po návratu své dramatické zážitky sepsal v díle Příhody Václava Vratislava Mitrovic. To se stalo jedním z nejčtenějších děl české renesanční literatury a dodnes je na jihu Čech několik míst, které tu jeho osobnost a ty jeho zážitky připomínají. No a já na závěr ještě tradičně připomenu, že posluchači mi pořád můžou posílat zajímavé tipy z vašich míst, vesnic, menších měst, ideálně na mail stopař@rozhlas.cz.
1: Plány na tento týden nám teď v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice odtajnil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky za to, ať už se vydáš kamkoliv, šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Regionální stopař.
1: Je 10 hodin a 13 minut, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Už za chvíli, hned po písnice od skupiny Rangers, máme pro vás připravené tipy pro volný čas.
0: Český rozhlas České Budějovice, písnice.

0: Tipy pro volný čas.
1: Poslechli jsme si písničku od skupiny Rangers Vysočina, ale vracíme se zpátky na jich Čech, protože v 10 hodin a 18 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré dopoledne, i když bývá v pondělí v kulturních kalendářích spíš klidnějším dnem, i dnes se v Jihočeském kraji najde několik zajímavých tipů na odpoledne a večer. Pojďme na ně. Největší událostí dne je bezesporu začátek Baskers Festu Budweis v Českých Budějovicích. Celé centrum města se na několik dní promění v otevřenou scénu pro pouliční umělce, hudebníky, akrobaty a performery z Česka i ze zahraničí. Festivalový program oživí náměstí, ulice i další veřejná prostranství a první vystoupení můžete potkávat už během dne, tak neváhejte a vydejte se na Baskers Fest do centra Českých Budějovic, kde zůstaneme i večer, protože ve Vodáckém centru v Českém Vrbném i dnes pokračuje jihočeská část festivalu Tanec Praha. Ve 20 hodin tam začne novo cirkusové představení Pradleny souboru Kolektiv. Diváci uvidí spojení pohybového divadla, akrobacie a současného cirkusu v netradičním prostředí u vody. Milovníci živé hudby mohou zamířit na Táborsko, v Sezimově Ústí vystoupí od 19 hodin trumpetista Laco Déči se svou kapelou Cellula New York. Jeden z nejvýraznějších jazzmenů české scény nabídne energický koncert plný improvizace a virtuózních výkonů. No a pokud dáváte přednost klidně dnešnímu programu, můžete v Jindřichově Hradci zavítat do muzea Jindřichohradecka a tam pokračuje výstava věnovaná ilustrátorovi a tvůrci prostorových knih Vojtěchu Kubaštovi. Ať už dnes vyrazíte za hudbou, divadlem, festivalovou atmosférou nebo za výstavami, i pondělí nabízí v Jihočeském kraji řadu příležitostí, jak strávit volný čas zajímavě a inspirativně. Přejeme příjemný den a ten čas můžete strávit třeba i ve společnosti naší stanice, tedy Českého rozhlasu České Budějovice.

6 minut před půl jedenáctou pokračuje jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hudba, tradice i originální zábava pro malé i velké. Už tento pátek ve Veselí nad Lužnicí začnou tradiční veselské slavnosti. Na co se mohou návštěvníci těšit a jaké novinky letos organizátoři připravili? Nejen na to se už za chvíli zeptám vedoucí kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí paní Marcely Rybářové.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Veselí nad Lužnicí se už o tomto víkendu promění v město hudby, dobrého jídla a originálních nápadů. V pátek tam začnou veselské slavnosti. Na programu jsou koncerty známých kapel, jubilejní gulášová soutěž, obří loutky i tradiční jízda z kopce na čemkoliv. Co všechno letošní veselské slavnosti nabídnou a jaké novinky organizátoři připravili, tak i na to se teď zeptám vedoucí kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku, paní Marcely Rybářové, která je už teď s námi ve vysílání. Dobré dopoledne, paní Rybářová.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
1: Děkujeme za to. Veselské slavnosti začnou už tento pátek. Přípravy jsou, předpokládám, v plném proudu. V jaké fázi teď konkrétně jste?
2: No, teď právě se přesouváme z fáze těch papírových příprav do těch fyzických. Intenzivně se upravuje střed města, čistí se zeleň, se ořezává, to dělají naše technické služby, ladí se přesuny věcí potřebných u jednotlivých scén, rozvrhují se trhová místa, vyrábí se informační cedule.
1: Je to hodně.
2: Je toho hodně a samozřejmě kontrolujeme, zda všichni mají všechno a jestli jsme na něco nezapomněli.
1: Naprosto tomu rozumím, je potřeba všechno důkladně zkontrolovat. Zmínili jsme, že do Veselí nad Lužnicí zamíří i několik známých interpretů. Na programu jsou koncerty, tradice i zábava pro děti. Co byste letos vypíchla jako největší taháky?
2: Tak určitě to budou kapely, které hrají v podvečerním a brzkém večerním čase, což je v pátek ženská skupina Vesna a po ní Petr Bende s kapelou a v sobotu jsou to kapely Poletíme a Kabát Revival West.
1: Veselské slavnosti, pardon?
2: Ano.
1: Já jsem vám skočil do řeči, omlouvám se.
2: Jenom chci říct, že veselské slavnosti nejsou jenom o roku a o popu, ale najdete tady i Brontosaury Revival nebo countryové holokrky s Milanem Pitkinem a tak dále.
1: Pestrá žánrová nabídka. Omlouvám se ještě jednou, že jsem vám skočil do řeči. Jak už jsem zmínil, veselské slavnosti jsou známé i díky jízdě z kopce na čemkoliv. Tak jak se zrodila tahle tradice a čím si podle vás získala takovou oblibu?
2: Řekla bych, že to vzniklo z toho, že ve Veselí dlouhá léta fungovala při Benátské noci plavba netradičních plavidel po Lužnici. A když se slavnosti přesunuly před 21 lety na náměstí, protože dřív se konaly v různých místech města, tady v parku a tak dále, tak tehdejší organizátoři chtěli zachovat ten recesistický nádech, ale potřebovali, aby to bylo na náměstí. A tak vznikla tahle jízda z kopce na čemkoliv. Já bych teda chtěla dodat, že letos je to 21. ročník a za těch 20 proběhlých ročníků byly výraznými soutěžícími a mnohdy i výherkyněmi veselské hasičky. A já bych jim za to chtěla strašně poděkovat.
1: Tak to je hezká zpráva. Už jsme to taky zmínili, jubileum letos slaví taky soutěž o nejchutnější guláš, co návštěvníky čeká na tábořišti Ostrov. A možná můžu tak trochu prozradit a dát takovou návodnou otázku, konkrétně jakou roli tam bude mít Ondřej Slanina z pořadu Kluci v akci.
2: Ano, soutěž se uskuteční už po 10. Řekla bych, že její předchůdkyní byla soutěž o nejlepší zelnou placku, protože Veselí je známé tím, že se tady pěstovalo zelí. Ale guláše jsou samozřejmě atraktivnější a tak už nějak zdomácněli. Letos máme 20 přihlášených týmů a Ondřej Slanina bude samozřejmě členem poroty, ale nejen to. Předvede nám také, jak guláš vaří on. Ale jaký přesně to bude guláš a jaké budou ingredience, z kterých to bude vařit, to se necháme překvapit.
1: To se necháme překvapit, to zajímá i mě. A jinak, když jste zmiňovala tu placku, tak guláš je nejenom chutnější, ale taky vydatnější co do sytosti. Já jenom dodám, že letos přibude i nová dětská scéna a poprosím na závěr jednu praktickou věc. S jakými dopravními omezeními musí návštěvníci i místní obyvatelé během slavností, tedy o tom víkendu, který nás teď čeká od pátku do neděle, s jakými dopravními omezeními musí obyvatelé počítat?
2: No, nejvíce se tato dopravní omezení samozřejmě týkají náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Tady budou částečné uzávěry už od čtvrtečního rána pro stavbu pódia, pro stavbu stanu a tak dále. Ale ta hlavní uzávěra toho hlavního průtahu městem bude od páteční třetí hodiny odpolední. Jo. A objízdná trasa bude jednosměrně řízená semafory a právě proto, že se každý rok při tom uzavření tvoří ve městě kolony a my jsme samozřejmě teda se pokusili vyjít vstříc tak, aby byly ty kolony co nejmenší, takže letos budou připraveni dobrovolníci, kteří budou tu dopravu řídit ručně, ale každopádně bych poprosila všechny, kteří chtějí městem pouze projet, aby využili dálnici, protože tento úsek je nespoplatněn, takže to mnohdy bude rychlejší.
1: Tento pátek 19. června začnou ve Veselí nad Lužnicí veselské slavnosti. Tamní vedoucí kulturního domu Marcela Rybářová nás teď na tuto akci pozvala. Paní Rybářová, mockrát díky a ať se veselské slavnosti opravdu vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty před 10:45 stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde můžou být více plavců a dalších rekreantů. Na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu.
2: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slapské přehrady za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
1: A protože je potřeba připomínat,

0: budem povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
1: Dana Frelichová, paní učitelka, myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
2: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
3: Ověřit si, co je pod vodou, abych naskočil na nějaký šutr a něco si neuděl.
2: A jak je tedy slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Atmosféru letních bouřek nám 10 hodin a 47 minut v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice přiblížila Věra Martinová. Před námi jsou naše dnešní babské rady, které prozradí, proč by ve vašem letním jídelníčku neměl chybět na první pohled nenápadný polníček. Dozvíte se to od Jarky Vykoupilové hned za chvíli po písničce od skupiny ABBA.

0: Pražské rady.
1: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Dvě třetiny toho dnešního jihočeského dopoledne jsou už za námi, milí posluchači. Za chvíli bude 11 hodin a to znamená, že nás čekají zprávy pod taktovkou kolegyně Pavlíny Fendekové. No a hned po nich ve studiu přivítáme našeho dnešního hosta, ředitele úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna Tomáše Smolíka. Povídat si budeme třeba o pojištění domácnosti. Pevně věřím, že to bude užitečné téma. Matěj Vodička od mikrofonu ještě jednou přeje krásný den a úspěšný vstup do nového pracovního týdne.
3: Chtěl bych napsat báseň,

lebedi šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Při ruském nočním útoku zemřelo v Charkově 5 záchranářů. Územní studie pro novou městskou čtvrť z Buzany v Jindřichově Hradci by měla být hotová na podzim. Na jihu Čech bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Při masivním ruském útoku na Kyjev zemřeli 4 lidé, informoval ukrajinský ministr vnitra Ihor Klimenko. Útok připravil přibližně 140 tisíc odběratelů o elektřinu. Počet zraněných stoupl na 20. Údery zasáhly také Charkov. O život přišlo 5 záchranářů a 5 dalších utrpělo zranění. Rusko podle Kyjeva k nočním útokům použilo 681 dronů, střel a raket. Město Jindřichův Hradec si nechá zpracovat územní studii pro novou čtvrť z Buzany. Lokalita je zatím využívaná jako pole. V budoucnu by tam měla vyrůst čtvrť až pro 600 obyvatel. Město na její podobu vypsalo architektonickou soutěž. Jak práce postupují, vysvětluje městský architekt Lukáš Soukup.
5: Územní studie v tuhle chvíli od dubna letošního roku už je v procesu zpracování. V tuhle chvíli probíhají sondy a vsakovací zkoušky a díky tomu my víme, že po tom vyhodnocení těch sond, že jsme schopni mít i v rámci té územní studie adekvátní technické řešení, například vsakování dešťových vod, a na podzim tohoto roku bychom měli mít hotovou územní studii.
2: Na šumavském Špičáku začíná letní sezóna. Kvůli ochraně přírody je mohou provozovatelé areálu zahájit nejdříve 15. června. Každý den je přístupná rozhledna a otevírají se i turistické cesty z vrcholu Špičáku na rozvodí a obě ledovcová jezera. Na děti tam čekají upravené naučné stezky s 10 novými tabulemi, uvedl mluvčí areálu Karel Samec. Každodenní provoz na Špičáku potrvá do poloviny září.
6: Sport.
2: České hokejistky Natálie Mlínková a Daniela Pejšová budou v zámořské profesionální ženské hokejové lize nově hájit barvy nováčka ze San Jose. Útočnice Mlínková, která dosud hrála za Montreal, podepsala s klubem roční smlouvu. Obránkyně Pejšová, která působila poslední 2 sezóny v Bostonu, 2letou. Zástupci ligy o tom informovali na oficiálním webu.
6: Počasí.
2: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ode dneška ale počítejte s uzavírkou silnice 155 mezi Holkovem a Prostředními Svincemi na Českokrumlovsku a také silnice 164 v obci Lomy na Jindřichohradecku a sledujte dopravní značení.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Prasklé vodovodní nebo odpadní potrubí zpravidla vždy nadělá velikou paseku. Tím spíš, když se taková havárie stane třeba někde ve vyšších patrech panelového domu. Při podobné události jsou tak poškozenými téměř všichni obyvatelé objektu. Co konkrétně se stane, když sdružení vlastníků jednotek nemá sjednané pojištění a dojde k podobné škodě? Tato tématika bude jedním z hlavních témat našeho dnešního rozhovoru s ředitelem úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna panem Tomášem Smolíkem. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna Tomáš Smolík je naším dnešním hostem. Vítejte po čase opět v našem studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: My se dnes budeme bavit primárně o pojištění budov, konkrétně takových domů, které jsou součástí ať už sdružení vlastníků jednotek nebo bytových družstev. Možná na úvod taková základní otázka. Pokud se třeba jedná o sousedské spory nebo nedodržování pravidel ze strany obyvatel bytového domu, kdo má větší právní moc takové problémy řešit? Je to sdružení vlastníků jednotek nebo je to právě to bytové družstvo?
2: No, spíš se dá říct, že to bytové družstvo, protože v rámci toho bytového družstva ty jednotliví nájemníci jsou fakticky právě jenom nájemníci a uživatelé těch bytů nejsou vlastníci. A z toho už plyne, že vůči vlastníkovi máte jako jste trošku omezenější v tom, protože každý vlastník má jakoby to své právo v rámci té své jednotky dělat víc věcí, než jenom ten nájemník toho bytového družstva.
1: Já jsem v úvodu zmínil taky tu, řekněme, hypotetickou situaci, kdy třeba v panelovém domě praskne vodovodní nebo odpadní potrubí někde v nějakém tom vyšším patře a ta havárie potom postihne většinu těch bytů. Co se stane, když třeba právě sdružení vlastníků jednotek nebo bytové družstvo nemá sjednané pojištění? Kdo nese tu odpovědnost vůči vlastníkům bytů, respektive tedy majitelům družstevního podílu?
2: Tak tam je pak jako nejprve podstatné odlišit, zda ta porucha, havárie se stala na těch společných částech, a nebo to bylo už jakoby nějaký ten přívod, který patří k tomu jednotlivému bytu, protože i typicky třeba i vyteklá pračka nebo něco může také vytopit celý ten dům i ta nižší patra. Takže to je prvotní rozlišení a jinými slovy samozřejmě, když je to součástí těch společných prostor, tak tam je primárně jakoby odpovědnost toho celého SVJ, tudíž pak i ta odpovědnost, protože předtím ta odpovědnost, aby pro tato rizika bylo to SVJ pojištěno.
1: Co třeba přírodní katastrofy, bouřka poškodí střechu, nateče voda do sklepa, je nějaká šance, že společenství nebo družstvo dostane alespoň částečnou či minimální náhradu škody, i když pojištění na tento typ událostí sjednané nemají? To je docela, si myslím, pro posluchače podstatná věc.
2: Tak už jako takhle, když to říkáte, tak se dá jednoduše odpovědět, pokud prostě to riziko nemám ničím kryto, ať už je to typicky tím pojištěním nebo i třeba nějakým speciálním fondem na to založit, tak pak samozřejmě se nedá nic dělat.
1: Jinými slovy, když prostě pojištění není, tak není cesta, jak se domoci nějaké náhrady škody. Přesto nejde vlak. No a může vlastník bytu se domáhat náhrady škody po třeba výboru toho společenství vlastníků jednotek, pokud třeba zanedbal sjednání odpovídajícího pojištění?
2: Tak spíše než tomu výboru je to odpovědnost, nebo si může domáhat odpovědnost vůči celému tomu SVJ. A to SV je pak až víceméně sekundárně by vyhodnotilo, do jaké míry ten výbor tam třeba porušil nebo neporušil něco.
1: No a teď taky si myslím docela zajímavá důležitá otázka pro posluchače, jak je to s pojištěním družstevního podílu. Dá se vůbec pojistit? Samozřejmě ve chvíli, kdy vlastním byt, tak si pojišťuji vlastní majetek, ale těžko si můžu vlastně pojistit něco, co nevlastním. Vlastním v úvozovkách jenom družstevní podíl.
2: No zase jste si odpověděl v podstatě, když není jako co pojistit, jako není tam žádný jako vlastnický či nějaký analogický vztah, tak ten prostě ten družstevní podíl pojistit nelze.
1: A co byste doporučil běžným vlastníkům bytů? Mají si kromě pojištění toho SVS jedna třeba i vlastní a individuální pojištění? A pokud ano, tak z jakého důvodu? Možná jsme to už částečně nakousli.
2: Jako zcela určitě, protože konec konců je to k ochraně vašeho majetku a spoléhat se na to, že někdo jiný, kdo vám tu škodu způsobil, bude mít to pojištění, by bylo velmi krátkozraké. Takže jako obecně na pojištění toho majetku by si každý jako měl dbát a nějaké to pojištění si sjednat.
1: Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna, je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Důležitou takovou, řekněme, samostatnou kapitolou jsou taky spory třeba s jedním členem toho SVJ nebo družstva v takových případech, kdy dluží nájemné nebo dlouhodobě neplatí příspěvek do fondu oprav. Když začneme tedy u toho neplacení, jaké má buď to sdružení vlastníků nebo bytové družstvo v tomhle ohledu možnosti? Může dojít třeba až na exekuci nebo na prodej bytu?
2: V podstatě v obou těch režimech, tam v extrémním případě a konečném nějakém důsledku může dojít. Zase to bytové družstvo to má o něco jednodušší právě, protože tam jakoby není tím dlužníkem nějaký vlastník, ale pouze ten jako de facto smluvní strana, ten nájemce toho bytu, člen toho družstva. A tam je jakoby několik institutů o to, že může být vyloučen z toho družstva, ukončen nájem a tak podobně. V případě toho vlastníka tam je to de facto, dá se říct, standardní jako nějaký majetkový spor nebo nějaký spor o nějaký dluh. A tudíž, jako když už získáte ten exekuční titul, to znamená, že vám soud jako přizná, že ten dlužník vám dluží nějakou částku a pak se té částky nebo jeho vymožení můžete domáhat exekučně a jedním ze způsobů té exekuce může být i třeba prodej toho bytu.
1: A existuje nějaká zákonná lhůta, kdy už musí sdružení vlastníků jednotek začít ten dluh, řekněme, aktivně vymáhat?
2: Tak obecně platí, že všechny tady ty v vozovkách statutární orgány musí ty své věci řešit s takzvanou péčí dobrého hospodáře, což tady u těch pohledávek tam zase logicky není stanovena nějaká pevná lhůta, protože stejně na začátku běží nějaký mimosoudní proces, upomínka jedna, druhá, třetí, takže nejde o to, že by hned druhý den jako po splatnosti se mělo reagovat nějakými extrémními prostředky a pak jako spíš si do toho vede ten druhý konec, pak tam jsou běžné nějaké nebo standardní promlčecí lhůty, které jsou obvykle tříleté, takže to je jako by ta horní hranice, ale samozřejmě k té bychom se neměli jako přibližovat. Úplně ideálně navíc je si nutného vědomí, když se bavíme o tom třeba dlužném nájemném nebo něčem takové podobném, tam jsou opakující se splátky, takže si zase uvědomit, že se nejprve bude promlčovat jedna, pak druhá, třetí, čtvrtá, jako, takže i tady na to jakoby dbát a nějaký ten proces mít jakoby s tím dlužníkem vyřešen, ať už to je nějaké uznání dluhu, dohoda o splátkách, s nějakým vykonatelným titulem a tak podobně, nebo hold už tou žalobou prostě vyřešen dřív, než jako nebo daleko dříve, než úplně ta promlčecí doba.
1: Jaké chyby dělají výbory SVJ nebo vedení družstev při řešení podobných sporů nejčastěji?
2: No zase prostě opak to, o čem se bavíme, jakože řekněme, jsou příliš mírní na některé ty nájemníky, že oni slibují, že zaplatí, pak uhradí půlku nebo něco, tak si zase prodlouží lhůta a to pak se podepíše nový dokument, on zase neplní, tak prostě jako spolehání se na to, že ta druhá strana ten dluh uhradí, ačkoliv jako je v nějakém i třeba dlouhodobějším, třeba pár měsíčním, jako by té lhůtě vidět, že ta vůle tam není a tudíž jako tam se nemá cenu dále čekat a naopak se dá říct, že ten dlužník pak pouze jako spolehá na to, jestli ta pohledávka promlčí.
1: Jinými slovy stručně řečeno, prostě být přísnější.
2: Dá se tak říct.
1: Když dojde k nějakému poškození společných prostor, řekněme třeba výtahu, jak se prokazuje, kdo tu škodu způsobil?
2: To zas máte v podstatě jako v jakékoliv jiné situaci. To znamená, jako, že záleží na těch konkrétních okolnostech. U těch bytových domů nebo SVJček, tam se některé to řeší kamerovými systémy, byť tam je samozřejmě to obecné varování toho GDPR, to znamená mít to pokryto tak správně, ty kamery byly řešeny správně. A to je pak jakoby možnost se z těch kamerových záběrů třeba dozvědět, kdo tu škodu způsobil, ale může to být i obecná jako informace, které se potom v tom bytě jakoby vyskytují. Typicky pokud tam dá někdo na nástěnku, že rekonstruuje byt a v tom období bude poškozen ten výtah, jako tak dá se tam také jakoby říct, že tady je jako nějaká minimální podezření na to. No ale samozřejmě pokud tam není ani to, ani třeba žádný svědci nejsou nebo něco takového, tak potom, jako, když prostě není žádný důkaz o tom, kdo to způsobil, tak je to obecná odpovědnost zase toho celého SVN nebo toho družstva, aby tu škodu nahradili z těch vlastních prostředků nebo z toho vlastního pojištění.
1: Říká ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna Tomáš Smolík, který je dnes s námi ve studiu. Teď je čas na písničku Valdemara Matušky Růže z Texasu. Za okamžik se k rozhovoru opět vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
3: Jedu vám večer s Teskou, dát koňům v řece pít.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Praktické informace ohledně pojištění bytů, domácností obecně, to je hlavní téma našeho dnešního rozhovoru s Tomášem Smolíkem, ředitelem úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna. Pane Smolíku, vraťme se teď ještě k tomu pojištění, když třeba vznikne přímo v bytě taková situace, kdy vyteče pračka nebo odpad, což se děje poměrně často a proteče to i do dalších bytů, tak na co by měli myslet, jak ti majitelé bytu, ve kterém je ta pračka nebo kde vznikne ta havárie, ale třeba i ti, kteří jsou takovou situací poškozeni.
2: Tak už jsme to nakousli, tak to asi tak nějak dořekněme. Jak už bylo zmíněno, jako každý by se měl starat o ten svůj majetek, ale zároveň je dobré dodat ale i o tu svou odpovědnost, protože to, na to člověk ne vždycky tak myslí a tady to je právě ta typická situace, když vám praskne něco u té pračky, tak na jednu stranu vytopíte vy sám sebe nebo poškodíte si nějak své okolí té pračky, něco takového, že tam to můžete potenciálně uplatnit z vlastního toho majetkového pojištění, ale tím, že to proteče někam jinam, jinými slovy způsobíte škodu někomu jinému, tak tu nemít to odpovědnostní pojištění byste museli hradit sami ze svého. A proto ta odpovědnostní pojistka, která navíc bývá celkem standardní součástí všech těch pojištění domácnosti a podobně, takže tam spíš jenom domyslet, na jakou výši té škody se chcete pojistit, zase to záleží jako v jaké jste té budově, v jakém jste patře a tak podobně, jako jinými slovy, jaké je to riziko nebo pravděpodobnost, jakou tu škodu můžete způsobit, a na to určitě taky nezapomínat. No a pak právě zase ten, komu to tam jakoby proteče, ten jako zase by bylo krátkozraké se spolehat jenom na to, že ten nad ním má tu odpovědnostní pojistku a tudíž, že z této bude uhrazena ta jeho škoda, proto je to lepší jako mít řešeno z té vlastní majetkové pojistky, toho pojištění domácnosti a samozřejmě i s vědomím toho, že ta pojišťovna si to pak víceméně to, o čem byste uvažovali, sama zjistí a pokud teda zjistí, že ta partaj, ze které to vyteklo, má to pojištění odpovědnosti, tak to víceméně si bude regresovat to plnění od toho druhého pojištění. Takže vy s tím nebudete mít jednak žádnou starost, tu škodu budete mít a tu škodu budete mít uhrazenou.
1: Předpokládám, že přesně taková hypotetická situace, vyteče pračka, praskne odpad, proteče to dolů třeba do bytu nebo dvou bytů pod vámi, to je asi to, co řeší vlastně lidé v takových případech asi úplně nejčastěji ohledně tedy pojištění.
2: Přesně tak, a je to i takový ten příklad, který dáváme a kolikrát jako zjišťujeme, že se to skutečně takové situace bohužel dějí. Je to prostě realita jako ta života.
1: V dnešní době už je téměř zcela běžné, že lidé své nemovitosti nabízejí na krátkodobý v úzovkách ubytovací pronájem prostřednictvím společnosti Airbnb. Když třeba takové pronájmy, řekněme, zvyšují hluk v domě, co může to sdružení vlastníků nebo družstvo v takovém případě dělat? Jak vlastně nějakým způsobem umravnit ty krátkodobé nájemce?
2: Tak tady se zase vracíme k tomu základnímu rozdílu mezi tím SVJčkem a tím družstvem, jinými slovy rozdílem mezi tím vlastnictvím a tím pouhým nájmem v rámci toho družstevního podílu a z toho i pak vyplývá, co ten, jako ten svrchovaný orgán může dělat a tím pádem v případě toho vlastníka nemůže dělat skoro nic, protože je to, on je vlastník toho bytu, takže on si toho může pronajímat komu chce, jak chce, na jak dlouho chce. Teď samozřejmě můžeme tady pak řešit nějaké veřejnoprávní regulace, ale ty se samozřejmě netýkají této situace. Maximálně, co se tam dá řešit, pak už jsou to zase ty běžné sousedské jakoby vztahy, nebo takzvané sousedské imise, tudíž jako když v tom bytě bude jako od rána do večera prostě obrovský hluk, tak jako je úplně jedno, jestli to dělá ten vlastník nebo nějaký ten jeho nájemce, ale ta odpovědnost jde za tím vlastníkem, takže to se pak nějakým způsobem dá řešit, ať už v těch extrémech jako zavoláním policie pro narušení nočního klidu a tak podobně. No ale v případě toho bytového družstva nebo toho nájemce, tam je to výrazně jednodušší, protože tam většinou je i stanoveno, že ten nájemce nemá vůbec právo to komukoliv dalšímu pronajmout, respektive podnajmout. Takže tam je to řešení prostě daleko jednodušší.
1: Takže záleží taky i na tom, jak individuálně to má každé družstvo ošetřené. Že jedno družstvo může mít třeba právě zakotvenou tuhle právní ochranu v fozovkách, jiné zase nemusí. Jaké chyby dělají třeba sdružení vlastníků jednotek nejčastěji, když se snaží řešit tento problém s krátkodobými pronájmy?
2: No, bohužel si typicky nejsou vědomi toho, že toho moc dělat nemůžou a snaží se to právě řešit, že třeba to dají do nějakého domovního řádu nebo do stanov, že tam prostě jakoby zakážou těm vlastníkům to jakoby pronajímat a pak i tady ten zákaz tý vymáhat a tam se zkrátka jako se zlou potážou, protože tenhle zákaz prostě vydat nemůžou. I byť se ho napíšou do stanov nebo kamkoliv, tak jak je to neplatné.
1: Poslední otázka, kterou už tedy dnešní téma uzavřeme. Jaký je rozdíl mezi vlastnickým právem k bytu a pravidly domu? Jinými slovy, kde začíná a končí svoboda vlastníka?
2: Tak konec konců, i když si přečtete nějaký ten domovní řád nebo něco takového, tak tam jako seznáte, to jsou víceméně takové obecné proklamace, které se nejčastěji v podstatě týkají právě toho nějakého rušení nebo toho té doby klidu nebo něco takového. To jsou to spíš taková obecná pravidla, jak se ti, ať už nájemci nebo zkrátka obyvatelé toho domu mají chovat. A právě proto, že můžou být jenom velmi obecná, typicky v tom SVJčku, kde prostě toho vlastníka moc omezit nemůžete, tak je to spíš jenom taková deklarace těch základních pravidel.
1: Ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna Tomáš Smolík byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a taky za vaše cenné rady. Ať se vám daří, hezký týden. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za okamžik se ještě tradičně uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Do té doby se tedy mějte krásně, i když je to opravdu za chvilku. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 11:05 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnes je pondělí 15. června, svátek mají Vítek a Víta. A na dnešní den připadá taky Světový den větru, který má mimo jiné spopularizovat možnosti využití větrné energie. No a právě o větru bude i dnešní rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího. A o větrné turbíny, věřte nebo ne, taky zavadíme. Přeji příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Znáte první zákon cyklistiky? Ať jedete kamkoliv, je to vždycky do kopce. A vždycky proti větru. Druhý zákon k tomu dodává, že pokud to výjimečně do kopce ani proti větru není, pak jedete špatným směrem. Ve skutečnosti to často neplatí a občas nás vítr v zádech nezištně popotlačí dokonce i tím správným směrem. Což je milé, pokud toho větru není moc. Mám k tomu jeden zážitek z cyklistické dovolené v jižní Francii. Zájezd byl etapový a už skoro končil. Čekalo nás jen posledních 60 kilometrů, bez větších stoupání a s dojezdem k moři, odkud nás vezme domů autobus. Už když jsme vyjížděli z kempu, trošku foukalo, ale naštěstí tím správným směrem. Jeli jsme mírně zvlněnou krajinou, občas zastavili městečku na kafe, vyfotili nějaké náměstí nebo kostel a jeli dál. Pohoda. V druhé polovině trasy začal vítr zesilovat. Trasa mírně stoupala, ale vítr nás tlačil tak silně, že jsme kopečky překonávali skoro bez šlapání. Horší bylo, že jeho výpomoc ignorovala zatáčky, takže dalo práci udržet se na silnici. Blížili jsme se k vyvýšenému hřbetu. Na jehož vrcholu se až příliš ochotně otáčela řada větrných turbín a to místo bylo rozhodně vhodnější pro ně než pro cyklistiku. Vítr přešel ve vichřici a nebylo slyšet vlastního slova. Udržet se na kole začalo být nadlidské síly. Museli jsme se sednout. Schovat se nebylo kam a návrat proti větru byl nemožný. Zbývalo pokusit se kola přes vrchol převést. Ani to nebylo jednoduché. Jediný proveditelný způsob předpokládal nalehnout v předklonu na kolo, nakloněné opačným směrem tak, že jezdec a kolo spolu vytvořili široké písmeno A. Ani v této poloze opilého cyklisty ale nebylo snadné pohybovat se správným směrem. Vítr s námi zlomyslně cloumal, zatímco jsme se podobně velkým krabům trhavě sunuli přes vrchol. Tam naštěstí drama náhle skončilo. Okreska začala klesat a po pár metrech vítr skokem zeslábl. Nasedli jsme a těch pár kilometrů v pohodě dojeli. Později jsme se dozvěděli, že ten vítr foukal rovnou 80. Přeji vám hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

že pekla se dříve do hrabet. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

kde se málem utopil, ať se na hucelnský šík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění památného rožmberského zvonu z věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané na Lipensku. Má hlavní tón E2, průměr 63 cm a váží přibližně 175 kg. Roku 1590 ho ulil pražský zvonař Brikcíz Cimperka na zámku Kratochvíle u Netolic. Tento krásný renesanční zvon zdobí reliéfní pás z výjevy s podobenství o ztraceném synu. Je na něm také latinský nápis, který v překladu zní: dal zhotovit nejjasnější kníže, pán a pan Vilém Ursin z Rožmberka, nejvyšší vladař domu rožmberského, rytíř řádu Zlatého rouna, tajný rada jeho císařského veličenstva a nejvyšší purkrabí království českého. Na zvonu neschází ani autorská signatura. Slovutný Brikcíz zvonař z Cimperku v Novém Městě pražském tento zvon udělal na Kratochvíli léta páně 1590. V dolní části zvonu je kromě zvonařova portrétního medailonu a reliéfů čtyř evangelistů umístěn také reliéfní otisk krásné medaile s jezdeckou pečetí Viléma z Rožmberka. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Chorvatsku našli tělo čtvrté oběti kolize plachetnice s českou posádkou s katamaránem. Jihočeský kraj jedná o koupi fotbalového klubu Dynamo. Symbolicky na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovítské katedrále v Praze. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 23 stupňům. Mohou se opět vyskytnout srážky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Chorvatští policejní potapěči našli čtvrtou oběť srážky katamaránu s plachetnicí s českou posádkou. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu Žalko Kuštera. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný. Jihočeský kraj oficiálně vstupuje do jednání o koupi fotbalového klubu Dynamo. Prodej akcí společnosti nabídla kraj majitelka klubu Neka Ede. Jihočeský kraj si vyžádal nezávislý forenzní audit a detailní právní prověrku klubu, uvedl hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
2: Je předčasné se bavit o tom, jak celá ta jednání mohou dopadnout. Jsme na začátku. My především musíme s péčí řádného hospodáře prověřit hodnotu toho klubu, abychom věděli, o čem budeme rozhodovat. My nemůžeme vycházet z nějaké představy toho, kdo nám to nabízí.
0: Ve Vimperku začne tento týden výstavba nového veřejného osvětlení na nábřeží Voliňky podél stezky pro pěší a cyklisty mezi mostem u centrálního parkoviště a přemostěním silnice číslo 145. Vybudováno bude celkem 21 stožárů, a to nejen podél stezky, ale pokryjí i odbočku k autobusovému nádraží a také úsek mezi mostem u centrálního parkoviště k ulici Pražská. O vybudování veřejného osvětlení se zasadilo studentské zastupitelstvo, kterému se podařilo o investici přesvědčit vedení města. Náklady podle informací na webu Vimperka přesáhnou 2 miliony korun. Stavba potrvá 3 měsíce. Po 7 stoletích se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
3: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
4: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
3: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až polojasno, večer se bude vyjasňovat, teploty budou mezi 18 a 21 stupni Celsia, na horách do 17. Mírný západní nebo severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů, na horách mohou teploty klesnout k 5. Zítra ráno bude polojasno, od západu bude ale přibývat oblačnosti, odpoledne bude velká oblačnost, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný západních směrů. Biozátěž bude na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Chotýčanech u Českých Budějovic narazilo osobní auto do domu, na místo míří záchranáři a nehoda se vyšetřuje také na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku blízko nájezdu na dálnici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: 12 hodin, 6,5 minuty k tomu, pondělí 15. června roku 2026, právě nyní začínají Písničky pro radost. Hezké poledne a ze studia zdraví Luboš Voráček. Už jsou připraveni hned v úvodu zahrát Jižani, ten první dopis, který dnes budu číst, přišel, je tedy ručně psaný a je adresovaný do Nových Hradů pro paní Zdenku Krenanerovou. A ten dopis začíná. Dobrý den v rozhlase. Rád bych nechal zahrát mé přítelkyni Zdeňce Krenanerové z Nových Hradů. 15. června má narozeniny a 23. má pak svátek. Zdeni, já ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásku. Mám tě moc rád. Vždyť už jsme spolu několik let. Jsi úžasná a já ti za vše moc děkuji. Tvůj přítel Fanda Zvodňan. Do Nových Hradů pro paní Zdeňku Krenanerovou k dnešním narozeninám a také k tomu svátku, který bude mít 23. června, má prý hrát píseň Uzborova v podání Jižanů. Tady je.

písničkách pro radost dohráli Jižani, připravená je Lipkovanka zahrát do Blatné, kde 60. narozeniny má pan Jaroslav Kůz. Okresní myslivecká rada Strakonice v čele s panem předsedou a panem Vondráškem přeje oslavenci hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a do dalších let přeje mnoho mysliveckých úspěchů. Prý má zahrát panu Jaroslavu Kůsovi do Blatné k 60. narozeninám myslivecká láska. Bude v podání Lipkovanky.

písničkách pro radost už jsme připraveni zahrát do kaplice, kde 65. narozeniny má pan Josef Šubr. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o zahrání písničky pro Josefa Šubra z kaplice, který slaví krásné narozeniny. Dnes je tomu 65 let, kdy si přišel na tento svět. Proto hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody, ať tě zdraví nezlobí. To přeje manželka Jarka, dcera Jaruška, syn Pepča, také tchýně Jarmila a ještě ostatní příbuzní. Do kaplice k 65. narozeninám pro pana Josefa Šubra bude hrát píseň Malý hoší černovlasý.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost před chvilkou dohrála Galánečka a připraveni už jsou teď jihočeští rodáci, aby zahráli jednak do Malond, ale také do Nové Vsi u Brloha. V Nové Vsi u Brloha 70. narozeniny má paní Ludmila Bauerová. K vašim narozeninám, paní Bauerová, přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let pan starosta a také vedení obce Nová Ves. Paní Bauerové do Nové Vsi k 70. za okamžik budeme hrát, ale ještě předtím tu mám také přání rovněž k 70. narozeninám pro paní Jarmilu Holou. Do dalších let vám, paní Holá, pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí zástupci obce Malonty s panem starostou. A právě do Malond k 70. pro paní Jarmilu Holou a také do Nové Vsi u Brloha, kde 70. narozeniny má paní Ludmila Bauerová, budou hrát jihočeští rodáci píseň Můj koníček.

písničkách pro radost jsme připraveni zahrát do Kocelovic a do Bavorova. Hrát bude Budvarka. S přáním začnu v Bavorově. Tam 70. narozeniny má pan Jiří Kabátek. Okresní myslivecká rada Strakonice v čele se svým předsedou přeje oslavenci hodně štěstí, zdraví a také spokojenosti do dalších let. A k tomu ještě mnoho mysliveckých úspěchů a zážitků. Panu Jiřímu Kabátkovi do Bavorova k 70. má hrát píseň Do lesíčka na Čekanou. Ta písnička je připravená, bude hrát také do Kocelovic, kde rovněž 70. má pan Zdeněk Jiroušek. Vedení obce Kocelovice přeje panu Zdeňku Jirouškovi k 70. narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a životního optimismu do dalších let. Do Kocelovic k 70. pro pana Zdeňka Jirouška a také do Bavorova k 70. narozeninám pro pana Jiřího Kabátka. Teď bude hrát Budvarka, píseň Do lesíčka na Čekanou.

Budvarku teď v písničkách pro radost vystřídají Babouci, kteří budou hrát také do Rodvínova a také do Nových Hradů. V Nových Hradech 75. narozeniny má paní Anna Kučerová. A tak do dalších let vám paní Kučerová za město Nové Hrady vše nejlepší přeje hodně zdraví a pohody pan starosta města Nových Hradů. Paní Aně Kučerové za okamžik budou hrát Babouci stejně jako do Rodvínova, kde také 75. narozeniny má pan Ladislav Trčka. Všichni tě máme moc rádi, tak nám dovol, abychom ti popřáli. Hlavně hodně štěstí, zdraví, ať tě život stále baví. K tomu spoustu krásně strávených chvil a do dalších let mnoho sil. Den co den si užívej, ze života radostněj. Za celou rodinu přeje manželka Naďa, dcery Věrka a Naďa s Markem a vnučkou Leontínkou. Do Rodvínova k 75. pro pana Ladislava Trčku a také do Nových Hradů k 75. narozeninám paní Aně Kučerové budou hrát Babouci píseň Kováři jsou švarní hoši.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: A posloucháte Český rozhlas České Budějovice 2,5 minuty po půl jedné. A v písničkách pro radost už je připravena zahrát Vlachovka do místa zvaného Větrovi. Tam 78. narozeniny má paní Květoslava Smržová. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: naše kamarádka Květa Smržová oslavuje dnes své 78. narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a malá radost každý den, to přejí spolužačky z Humpolecké školy, kteří zároveň paní Květoslavě Smržové na Větrovi k 78. narozeninám objednali bečickou vesničku. Bude jí hrát Vlachovka.

A Vlachovku v písničkách pro radost teď vystřídá Šohajka, aby zahrála do místa zvaného Křeč. U Černovic. A tam 80. narozeniny má paní Jaroslava Krámová. A v tom prvním přání, které k nám přišlo, se píše: Milá maminko, dnes slavíš 80. Krásnou máš. Za tvou lásku, péči, pochopení z celého srdce děkuji ti zas. Mami, hodně zdraví, dělej jen to, co tě baví. Ať tvé dny jsou plné slunce, pohody a radosti. Ať tě stále hřeje láska v kruhu naší blízkosti. To ti z celého srdce přeje dcera Jitka s manželem Láďou, také vnoučata Žaneta s manželem Standou, také Tomáš a Kristýna. A pravnoučata Staník a Žofinka posílají velikou pusu. To bylo první přání pro paní Jaroslavu Krámovou k těm 80. narozeninám, ale ještě tu mám jedno a v tom se píše: Hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví do dalších let přeji zástupci obce Křeč a také spoluobčané. K 80. do Křeče pro paní Jaroslavu Krámovou bude hrát Šohajka, píseň Růže pro maminku.

Šohajku teď v Písničkách pro radost vystřídá hudba z Marzu Revival, aby zahrála jednak do Janštejna a také do Horní Plané. V Horní Plané 80. narozeniny má paní Petronila Virtová. Milá maminko, k tvým 80. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, radost ze života a mnoho krásných chvil v kruhu těch, které máš nejraději. S láskou přeje Petra a Míra s rodinami a také sourozenci. Do Horní Plané paní Petronile Virtové za okamžik bude hrát hudba z Marzu Revival, ale bude hrát také do Einsteina, kde 80. narozeniny má pan Zdeněk Altman. Jménem odborové organizace Sklárna Einstein k nám přišel dopis, ve které nás žádají, abychom zahráli písničku pro člena pana Zdeňka Altmana z Einsteina k jeho výročí 80. let narození. A tak vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a také osobní pohody a spokojenosti k tomuto jubileu i do dalších let přejí odboráři a kamarádi z Einsteina. A právě do Einsteina k 80. pro pana Zdeňka Altmana. A také do Horní Plané, kde 80. narozeniny má paní Petronila Virtová. Bude hrát hudba z Marzu Revival, píseň Sklářskou.

0: Podcast vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílvů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost teď máme připraveno přání k 85. narozeninám, jednak do Kvítkovic, ale také do Kasejovic. V Kasejovicích 85. má paní Marta Lehečková a paní Marie Vajsová vám paní Lehečková nechává hrát a přeje mnoho štěstí a zdraví do dalších let. Paní Lehečkové, Martě Lehečkové do Kasejovic, zahrajeme za okamžik. Ještě předtím přání do Kvítkovic, kde 85. má pan Jan Kočer. A v tom dopise se píše: prosím o pěknou písničku pro pana Jana Kočera z Kvítkovic, který 15. června slaví 85. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a elánu přejí zástupci obce Kvítkovice. A právě do Kvítkovic, k 85. pro pana Jana Kočera a také do Kasejovic k 85. narozeninám paní Martě Lehečkové bude hrát Sebranka, Rád muziku mám.

písničkách pro radost teď máme připravené přání do Dobronic u Chýnova k 92. narozeninám, z kterých se právě dnes dožívá pan Václav Krch. Pevné zdraví, štěstí, pohodu přeje sestra, nebo respektive rodina a také sestry. Pro pana Václava Krcha z Dobronic u Chýnova k 92. narozeninám bude hrát Veselka píseň Já jsem ten sedláček český.

písničkách pro radost zazní ještě jedno přání. Je adresováno do Bernardic, paní Aničce Vlnové. Ale v tom dopise, který k nám přišel, se píše: dnes oslaví krásné 94. narozeniny naše milá maminka, babička a prababička Anička Vlnová z Bernardic. Přejeme ti především hodně zdraví, štěstí, spokojenost, veselou mysl a elán do života. Ať si stále čilá a neopouští tě smysl pro humor. Ať máš kolem sebe lidi, se kterými si rozumíš a je ti s nimi dobře. Užívej si sluníčka a hezkého počasí na zahrádce a při procházkách do přírody. Máme tě všichni rádi. To přeje dcera Dana s rodinou a snacha Jana s rodinou. To bylo přání pro paní Aničku Vlnovou do Bernardic k 94. narozeninám. Hrát bude staropražská muzika, ta naše písnička česká.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k samotnému závěru a ještě samozřejmě připomínka obsazenosti našeho pořadu. Tak červen se nám hodně rychle plní, teda respektive červen už je plný, ale červenec se nám hodně rychle plní. Teď jenom připomenu ty volné dny, kdy ještě v červenci je místo. A je to od 8. do 13. včetně, pak ještě 15., pak 20. a 21. a pak už jenom 30. a 31. července. To jsou volné termíny. Najdete je také na našich internetových stránkách. budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, kde je také ten formulář, ve který můžete udělat někomu radost a objednat nějakou muziku a poslat nějaké to přání. A teď ještě pozvánka za písničkou v rychlosti. Zítra, 16. června v úterý, bude hrát na Včelné v kulturním centru od 17 hodin a 30 minut kapela, která se jmenuje Vltava. To je pozvánka na zítra, pak ještě pozvánka na sobotu. V sobotu bude v Jílovicích festival dechových hudeb a jednou z kapel bude například Podhoranka, ale bude tam daleko, daleko více kapel. A ještě pozvánka také do Prachatic, kde v sobotu budou myslivecké slavnosti a přes den budou hrát například Jihočeští trubeči, bude tam taková myslivecká slavnost a bude také koncert dechové hudby Chábovy kanci, ten bude od 15:30 odpoledne. Tak Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost. Přeji hezký zbytek dne a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V kabině plachetnice, která se v Chorvatsku srazila s katamaránem, se našlo tělo pohřešovaného člena české posádky. Parkoviště před táborským zimním stadionem se rozšíří až o 70 míst. Lidi můžou nominovat osobnosti na cenu starosty Jindřichova Hradce. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou k 21 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů Splitské nemocnice.
3: Moramo sagledat sve činjenice i široko.
4: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušić z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů, a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veselá, Český rozhlas.
2: Parkoviště před zimním stadionem v Táboře bude mít větší kapacitu. Radní diskutovali o projektu, který řeší jeho úpravu i v návaznosti na budoucí obytnou čtvrť Dvorce. Podrobnosti má mluvčí města Luboš Dvořák.
5: Část parkoviště, určeného jen pro budoucí bytový dům, bude zahloubené pod zemí. Zachovaná zůstanou stání pro karavany a 6 odstavních stání pro autobusy. Na parkovišti bude také 10 míst se stojany pro nabíjení elektromobilů.
2: Do konce června je možné posílat nominace na cenu starosty Jindřichova Hradce ocenění Křišťálová růže. Získávají ho výjimečné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj a dobré jméno města. Ocenění se uděluje v 5 kategoriích: věda a vzdělání, kultura a zájmová činnost, sport, podnikání a sociální služby a humanitární oblast. Slavnostní vyhlášení se bude konat 2. října.
1: Počasí.
2: Jih Čech je oblačný až polojasný, teploty vystoupají k 21, na horách k 17 stupňům. Večer se bude nebe vyjasňovat a slábnout bude i vítr. Noční minima se dostanou na 10 až 7 stupňů, k ránu začne ale opět přibývat oblačnosti. Zítřek bude ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm a s teplotami mezi 20 a 23 stupni. Na horách budou maxima od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici 145 u Hracholusk na Prachaticku. Policie tam řeší srážku 2 osobních aut. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2. Poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Northern Couloir. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn Couloir, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl, ještě to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, jo, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Předtím já jsem začal jít na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopni sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru. Jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samý. Jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo? O týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce. Takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej. Neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole. Takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje, jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že 8000ovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000ový vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000ovku, co pro to musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda, vašimi slovy, až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena, manželka.
3: A tak teď už jsou starý a
2: jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty tři, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože Já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ze státního rozpočtu dostanou míň peněz, než mají letos k dispozici. Jihočeský kraj jedná o koupi fotbalového Dynama. Žáci základní škol v Jindřichově Hradci uspořádali sbírku na kameny zmizelých pro židovskou rodinu Šapových. Noční teploty na jihu Čech klesnou k 7 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
3: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
2: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu míň než letos, Český rozhlas o 350 milionů. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Jihočeský kraj oficiálně vstupuje do jednání o koupi fotbalového Dynama. Prodej akcí společnosti nabídla kraji majitelka Doroty Neka Ede. Jihočeský kraj si vyžádal nezávislý forenzní audit a detailní právní prověrku klubu, uvedl hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko.
4: Je předčasné se bavit o tom, jak celé to jednání mohou dopadnout. Jsme na začátku. My především musíme s péčí řádného hospodáře prověřit hodnotu toho klubu, abychom věděli, o čem budeme rozhodovat. My nemůžeme vycházet z nějaké představy toho, kdo nám to nabízí.
2: Žáci první a druhé základní školy v Jindřichově Hradci uspořádali sbírku na zaplacení a umístění kamenů zmizelých za židovskou rodinu Šapovu. Celá rodina, manželé Max a Olga a jejich dvě malé děti, šestiletý Pavel a čtyřletá Marta, zahynula v roce 1942 v koncentračním táboře. Pokračuje učitelka dějepisu z druhé základní školy Dagmar Dušková.
5: Bydleli tady v té ulici zhruba na půl cesty mezi chlapeckou a dívčí školou a my jsme vybírali na chlapecký kámen a první škola na dívčí. 16 tisíc, které je potřeba na 4 kameny, nám přišla jako částka pro obě školy tak akorát a že vybereme skoro 50, byl pro nás nakonec obrovský šok.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je oblačná až polojasná, teploty vystoupají k 21 a na horách k 17 stupňům. Večer se bude nebe vyjasňovat a slábnout bude i vítr. Noční minima se dostanou na 10 až 7 stupňů, kránu začne od západu opět přibývat oblačnosti. Zítřek bude ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm a teplotami mezi 23 a 20 stupni. Na horách budou maxima od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné komplikace a nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Za chvilku zamíříme do Českého Krumlova. V tamním státním okresním archivu máme totiž našeho regionálního stopaře, který nám prozradí, že ani v archivu není nuda. Také nás po víkendu čekají sportovní ozviny a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá Marta Kubišová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Že v archivu není nuda, dokazují dnes v Českém Krumlově. Tamní státní okresní archiv připravil zábavný workshop pro veřejnost. A přímo z místa už se nám hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím přímo ze sídla archivu tady na sídlišti Plešivec, kde se programem připojili k Mezinárodnímu dni archivů. Zájemci si tady můžou formou jednoduchých her a soutěží seznámit s pomocnými vědami historickými. Tady třeba jak rozluštit staré písmo, jak ověřit pravost listin nebo sestavit rodokmen. No já tady teď stojím u jednoho stanoviště, kde vidím, je tu staré písmo a potkal jsem tady vedoucí archivu Veroniku Lombartovou, tak se ptám, co si tady všechno zájemci můžou dneska vyzkoušet.
3: Tak dobrý den, my jsme připravili workshop pro základní školy, ale také pro veřejnost, aby jednak lidé zjistili, kde je archiv, že máme na Plešivci okresní archiv a aby si vyzkoušeli některé vědy, které nám pomáhají v naší práci. První stanoviště je stanoviště paleografie, kde si můžou děti vyzkoušet psát brkem. Mají tu různé druhy ingoustů barevného nebo můžou použít násadku. Velmi oblíbené je i stanoviště sfragistiky, kde si můžou vyzkoušet udělat pečeť, napíšou si vlastní dopis a potom ho zapečetí. Dále si ale můžou vyzkoušet také numismatické pexeso, nebo si vyzkouší staré míry, ukážeme jim, jak se dřív měřilo, když ještě se nepoužíval metr a centimetr, ale stopa, palce nebo třeba sáhy. A oblíbené je i stanoviště chronologie, kde máme připravenou hru, kdy spojují obrázky různých výročí, různých svatých a spojují je do roku, aby viděli, jak jdou za sebou a že ten čas se dříve měřil spíše cyklicky než lineárně jako teď.
2: A zároveň jste tady taky připravili malou výstavu, kterou si můžou zájemci prohlédnout?
3: Ano, výstava je doplněna, nebo workshop je doplněn jednak stojany, na kterých je vždy vysvětlená věda a také ve vitrínách máme ukázky z našeho archivu, takže lidé si prohlédnout i archiválie, které tu máme uložené.
1: Tolik vedoucí archivu Veronika Lombartová. Petře, co všechno státní okresní archiv v Českém Krumlově ukrývá?
2: Tak v tomhle archivu, který spadá pod státní oblastní archiv Třeboň, se archivují písemnosti, které vznikají z činnosti všech institucí a úřadů na území Českokrumlovského okresu. Nejstarší jsou tady farní kroniky, jedna pochází například z 15. století, pak jsou tu samozřejmě obecní kroniky, listiny, privilegia, pozemkové knihy, ale i třeba materiály k zaniklým obcím na Českokrumlovsku. Já připomenu, že státní okresní archiv je přístupný pro každého, kdo má zájem bádat. Ta badatelná je tady na Plešivci v ulici Podkaštany, otevřená vždycky v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát, kterému děkujeme za informace. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 22 minut. Prasklé vodovodní anebo odpadní potrubí v bytovém domě zpravidla vždy nedělá velkou paseku. Tím spíš, když se taková havárie stane třeba někde ve vyšších patrech panelového domu. Při podobné události jsou tak poškozenými téměř všichni obyvatelé objektu. Víte například, jakým způsobem po původci problému vymáhat škodu? O tématu jsme se dnes bavili s ředitelem úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna Tomášem Smolíkem. Moderátor Matěj Vodička se ho například zeptal na téma takzvaných ubytovacích krátkodobých pronájmů.
1: V dnešní době už je téměř zcela běžné, že lidé své nemovitosti nabízejí na krátkodobý v úzovkách ubytovací pronájem prostřednictvím společnosti Airbnb. Když třeba na takové pronájmy, řekněme, zvyšují hluk v domě, co může to sdružení vlastníků nebo družstvo v takovém případě dělat? Jak vlastně nějakým způsobem umravnit ty krátkodobé nájemce?
2: Tak tady se zase vracíme k tomu základnímu rozdílu mezi tím SVJčkem a tím družstvem, jinými slovy rozdílem mezi tím vlastnictvím a tím pouhým nájmem v rámci toho družstevního podílu, a z toho i pak vyplývá, co ten, jako ten svrchovaný orgán může dělat, a tím pádem v případě toho vlastníka nemůže dělat skoro nic, protože je to, on je vlastník toho bytu, takže on si toho může pronajímat komu chce, jak chce, na jak dlouho chce. Teď samozřejmě můžeme tady pak řešit nějaké veřejnoprávní regulace, ale ty se samozřejmě netýkají této situace. Maximálně, co se tam dá řešit, pak už jsou to zase ty běžné sousedské jakoby vztahy, nebo takzvané sousedské imise, tudíž jako když v tom bytě bude jako od rána do večera prostě obrovský hluk, tak jako je úplně jedno, jestli to dělá ten vlastník nebo nějaký ten jeho nájemce, ale ta odpovědnost jde za tím vlastníkem, takže to se pak nějakým způsobem dá řešit, ať už v těch extrémech jako zavoláním policie pro narušení nočního klidu a tak podobně. No ale v případě toho bytového družstva nebo toho nájemce, tam je to výrazně jednodušší, protože tam většinou je i stanoveno, že ten nájemce nemá vůbec právo to komukoliv dalšímu pronajmout, respektive podnajmout. Takže tam je to řešení prostě daleko jednodušší.
1: Takže záleží taky i na tom, jak individuálně to má každé družstvo ošetřené. Že jedno družstvo může mít třeba právě zakotvenou tuhle právní ochranu v fozovkách, jiné zase nemusí. Jaké chyby dělají třeba sdružení vlastníků jednotek nejčastěji, když se snaží řešit tento problém s krátkodobými pronájmy?
2: No, bohužel si typicky nejsou vědomi toho, že toho moc dělat nemůžou, a snaží se to právě řešit, že třeba to dají do nějakého domovního řádu nebo do stanov, že tam prostě jakoby zakážou těm vlastníkům to jakoby pronajímat a pak i tady ten zákaz tějí vymáhat, a tam se zkrátka jako se zlou potážou, protože tenhle zákaz prostě vydat nemůžou. I byť se ho napíšou do stanov nebo kamkoliv, tak jak je to neplatné.
1: Jaký je rozdíl mezi vlastnickým právem k bytu a pravidly domu? Jinými slovy, kde začíná a končí svoboda vlastníka?
2: Tak konec konců, i když si přečtete nějaký ten domovní řád nebo něco takového, tak tam jako seznáte, to jsou víceméně takové obecné proklamace, které se nejčastěji v podstatě týkají právě toho nějakého rušení nebo toho té doby klidu nebo něco takového. To jsou to spíš taková obecná pravidla, jak se ti, ať už nájemci nebo zkrátka obyvatelé toho domu mají chovat, a právě proto, že můžou být jenom velmi obecná, typicky v tom SVJčku, kde prostě toho vlastníka moc omezit nemůžete, tak je to spíš jenom taková deklarace těch základních pravidel.
0: Celý rozhovor s Tomášem Smolíkem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si popovídáme s rektorem Jihočeské univerzity Pavlem Kozákem, který je teď čerstvým prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. Rozhovor moderátora Matěje Vodičky si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice následují sportovní ozvěny, je tu Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny.
2: Skončila pátá fotbalová liga. Nabídneme tabulku krajského přeboru. Pod Hlubockým zámkem proběhla konference o sportu. Sportovci mají na jihu Čech k dispozici nové hřiště. Je s ozvučením a umělým osvětlením. Jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. 6 minut si budeme povídat převážně o sportu, který byl také tématem speciální konference v Hluboké nad Vltavou. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: A hned se přesuneme pod Hlubocký zámek. Ondřej Špaček je expert na sportovní prostředí. K hostům konference a tedy také k posluchačům sportovních ozvěn mluvil řeči čísel a my byli přímo u toho.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: Rozvoj sportu, volnočasových aktivit mají obecně velice pozitivní vliv na rozvoj obcí, měst, destinací. A tady na příkladu Hluboké nad Vltavou se ta čísla potkávají opravdu s velice pozitivními hodnotami. Na inspirativním příkladu Hluboké nad Vltavou je vidět, že když se systémovým způsobem dlouhodobě investuje do rozvoje sportu ve vazbě na spokojenost místních obyvatel i ve vazbě na podporu turismu, tak to má obrovský smysl výsledky. Na to, že jsme ve městečku, které má 5000 obyvatel, tak výnosy, přínosy sportovní infrastruktury, sportovních akcí a sportovní aktivit, činnosti jsou obrovské a vlastně se bavíme o řádu stovek milionů korun, kterými jsou obohacovány rozpočty, ať už podnikatelů, anebo právě města v rámci této destinace.
2: Slíbili jsme v dnešním vydání sportovních ozvěn. Čísla tady jsou. Ondřej Špaček je dokonce nosí přímo v hlavě.
3: Trošku v hlavě a trošku před sebou. A vlastně víceméně, pokud bychom mohli hovořit o konkrétních hodnotách, tak vlastně víceméně předpokládáme, že se budou zde v Hluboké investovat další finanční částky na podporu sportovní infrastruktury. Řádu až 3/4 miliardy korun v České republice, včetně DPH. A tato 3/4 miliarda přinese jenom jednorázově do veřejných rozpočtů 1/3. Zpět, to znamená 1/4 miliardy, cirka 250 milionů se vlastně vrátí zpět do veřejných rozpočtů. Tyto finanční prostředky vlastně podpoří místní ekonomiku, lokální ekonomiku i regionální ekonomiku, podpoří stavebnictví i další profese ve vazbě na stavební práce, ve vazbě na výstavbu sportovišť. To nejdůležitější je, že pokud se tato sportoviště rozvinou, tak se zvýší návštěvnost Hluboké, zvýší se využití těchto sportovišť, zvýší se spotřeba. Jsme například v zařízení, které je toho příkladem, kde se vlastně víceméně nabízí lidem spousty dalších doprovodných služeb ve vazbě a ve spojitosti s návštěvou sportovní infrastruktury. Lidé zde budou utrácet peníze a vlastně ta útrata roční odhadem se bude pohybovat někde na úrovni 300 milionů korun. A těchto 300 milionů korun spotřeby, útraty, která se bude realizovat v tomto areálu, tak nakonec přinese vlastně do veřejných rozpočtů ve výši cirka 100 milionů korun ročně, což je částka velmi, velmi významná.
2: Uvedl Ondřej Špaček. K průběhu konference se vrátíme i v další rubrice sportovní ozvěn se starostou Hlubockého Sokola Davidem Šťastným.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: Výsledkem systematické práce v Hluboké nad Vltavou byla sobotní konference. Byla zaměřena konkrétně na sport. O jejím programu mluvil hlavní organizátor, starosta Hlubockého Sokola, David Šťastný.
4: Dnešní den je o sportu a vlastně o tom, co sport přináší městu Hluboká a také o otevření nového víceúčelového hřiště. Hřiště je nejenom na basketbal a florbal, ale taky na paraflorbal a vlastně košíkovou pro vozíčkáře. Bude pro všechny, kteří mají rádi sport, bude veřejné, nebude se na něm platit. Vlastně je i ozvučené krásně a bude i nasvícené, takže bude se tu moc hrát i večer.
2: Večer, dokonce už v pátek se hrály dva zápasy fotbalového krajského přeboru. Strunkovice nad Blanicí Dražice 2-1, Olešník Osek 4-2. Další zápasy byly na programu 30. kola soutěže v sobotu. Sokol se Zimovo Ústí, Týn nad Vltavou 2-3. Roudné Kaplice 4-0, Jindřichův Hradec Meteor Tábor 2-3, Dolní Dvořiště Třeboně 2-1, Protivín Semice 1-4 a poslední výsledek z páté ligy v této sezóně Strakonice Mirovice 7-1. Konečnou tabulku vám nabídneme hned teď.
1: Tabulka.
2: První místo Strakonice. Naprosto jasná dominance v krajském přeboru. Ve 30 zápasech strakoničtí vyválčili 77 bodů. Jejich skóre je naprosto impozantní. 94-24. Druhý Olešník má bodů 66, třetí Třeboň 56. Závěr tabulky 14. Dražice 31 bod, 15. Semice 29 a poslední Týn nad Vltavou jen 14 bodů a hrozivé skóre 31-85.
1: Kam v týdnu za sportem.
2: Tentokrát pro vás máme jedno netradiční pozvání. V Boršově nad Vltavou v kempu Poslední štace budou v pátek vítat léto. Přesně tak se jmenuje akce, tedy Vítání léta, kde zaspívá ve sportovním prostředí nejen na jihu Čech velmi dobře známý Emil Kristek. Tak třeba se potkáme právě tam. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

Tady je Český rozhlas České Budějovice. Zákazníci v Česku budou mít nově lepší přehled o původu medu. Ode dneška totiž platí takzvaná snídaňová směrnice Evropské unie, která zpřísňuje pravidla pro označování. Na etiketách už nebude stačit obecné označení směs medů ze zemí EU, ale musí se uvádět konkrétní země původu i jejich podíl. Podrobnosti má

0: republika byla jedním ze států, které tlačily od začátku, aby tato označení z mého pohledu naprosto zavádějící pro spotřebitele bylo nahrazeno.
1: Označování podle něj bylo zavádějící nejen u medu, ale také u dalších přírodních sladidel. Změny vítá taky Stanislav Jaš z Komoditní rady pro včely a med při Agrární komoře.
2: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát, původ toho medu.
1: Připomenu tedy, že pokud je zemí původu víc, tak na etiketě musí být všechny postupně vypsané a seřazené podle procent složení. Přísnější pravidla sice platí od včerejška, respektive od dneška, každopádně se pořád smí doprodávat starší zásoby v obchodech. Nějakou dobu tedy ještě můžete na zavádějící etikety narazit.
3: Kdo bude kontrolovat dodržování pravidel?
1: Bude to státní veterinární správa. Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váňa říká, že kontroly sice budou důsledné, ale pouze dokumentační, a vysvětluje, co to znamená.
4: Nejsme schopni zkontrolovat laboratorně označení původu medu. Laboratorní metody na označování původu jsou krátké, takže budeme se velmi spoléhat na dokumentaci a podobné věci.
1: Na další problém upozorňuje taky Zemědělská a potravinářská inspekce, která kontroluje med v obchodech a na e-shopech. Její ředitel odboru kontroly laboratoří a certifikace Jindřich Pokora říká, že inspektoři často naráží na falšování.
5: Naše výsledky naznačují, že cirka 20-30, někdy i 50% medu, které jsou na našem trhu, jsou buď nejakostní, anebo hrubě falšovány.
1: Právě přítomnost falšovaného levného medu může podle včelařů za menší soběstačnost Česka v produkci medu. Zatímco před 15 lety byla na 141% domácí spotřeby, tak v roce 2024 už jen na 67%. Z Česka, které med tradičně vyváželo, se tím pádem postupně stává dovozová země.
3: Říká editor Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde může být více plavců a dalších rekreantů. Na Slapech už jsou v pohotovosti také vodní záchranáři i poříční policie.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu.
2: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slapské přehrady za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
1: A protože je potřeba připomínat taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z obce Slapy. Dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták.
4: Každý rok máme kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 dnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol.
5: Co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
1: Dana Frélichová, paní učitelka.
6: Myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neudělal.
1: A jak je tedy slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
8: Jsem v vůně, kterou praveš. Proskočím ti srdcem.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka Uhelná sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vládní koalice schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Nákladní auta už nebudou moct přes noc parkovat na českobudějovickém sídlišti Máj. Opatření má platit od podzimu. Na vrcholu Špičáku se dneska otevřela rozhledna i turistické cesty k jezerům. Zítřek bude na jihu Čech oblačný s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. To je o 1 miliardu míně, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy korun. Oproti letošku o 350 milionů míň. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že změny způsobí větší tlak na efektivitu médií. Nákladní auta od podzimu nezaparkují přes noc v některých ulicích na českobudějovickém sídlišti Máj. Město tím chce uvolnit místa pro místní obyvatele. V první etapě začne omezení platit v části sídliště mezi ulicemi Antonína Barcela, Milady Horákové, Branišovská a Ulesa. Detaily popsal náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko.
6: Tohle omezení parkování pro ty nákladní automobily bude pouze mezi 17. a 7. hodinou ranní, tak aby vlastně přes den tam mohli přijíždět různí řemeslníci, kteří třeba v bytech dělají nějaké úpravy a podobně. A je to vlastně v čase, kdy ti občani nejvíc potřebují parkovat, když se vrací z práce.
4: Řidiči nákladních aut budou mít k dispozici dvě vyhrazená parkoviště v ulici Milady Horákové a Ulesa. Na šumavském Špičáku začala letní sezóna. Denně je přístupná rozhledna a dneska se taky otevřely turistické cesty z vrcholu Špičáku na Rozvodí a Obě-Ledovcová jezera. Na děti čekají upravené naučné stezky Datlíkova a Zajícova, říká mluvčí areálu Karel Samec.
7: Ty nové tabule jsou rozměrově větší než ty předchozí, mají i interaktivní prvky a určitě potěší děti i dospěláky. Mapují zdejší floru, faunu, vzdělávají, i si s malými či velkými turisty hrají, třeba na délku skoku divokého prasete nebo výšku jelena.
4: Každodenní provoz na Špičáku potrvá do poloviny září.
5: Počasí.
4: Obloha na jihu Čech je oblačná až polojasná, teploty se pohybují kolem 19, na horách kolem 15 stupňů. Večer se bude nebe vyjasňovat a slábnout bude i vítr. Noční minima se dostanou na 10 až 7 stupňů a k ránu začne od západu opět přibývat oblačnosti. Zítřek bude ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm a s teplotami mezi 20 a 23 stupni. Na horách budou maxima od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne dne přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na druhý zápas na mistrovství světa. Podrobnosti v této hodině. A dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit vzácným alergiím. K tomu si zahrajeme písničky, které nestárnou, zahraje vám slovenská skupina Elán. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 10 minut po 15. hodině. Při výstavách ji obdivovali Britové, doplňovala obývák americké domácnosti a po 88 letech se vrátila domů. Rytina Václava Holara, zobrazující Jeruzalém, je ode dneška zpět ve vile druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Z Ameriky ji přivezla Tuška Benešová, která je vnučkou prezidentova synovce Bohuše Beneše. Domov svých československých předků navštívila poprvé v životě.
1: Je to krása. Člověk má uvnitř pocit, že je na zahradě. Díky velkým oknům je tu spousta světla. Líbí se mi, jak se okolí domu spojuje s interiéry.
2: Tuška Benešová si prvně prochází interiéry prvorepublikové vily.
1: Od babičky vím, že Hana Benešová měla na stole fotku mě jako miminka. Jako bych se teď vracela na místo, kde už jsem vlastně tak trochu byla.
2: A stejně tak se na původní místo vrací i vzácná rytina Václava Holara s motivem města Jeruzalém. Dar od Benešových přebírá Husitské muzeum v Táboře, které vilu v čele s ředitelem Jakubem Smrčkou spravuje.
3: My jsme o téhle rytině vůbec nevěděli. Ona byla už v roce 1938 darována předkům paní Beneš a sice rodině Bohuše a Emilie Benešových.
2: Ti si grafiku následně odvezli do exilu v americkém San Francisku. Do Sezimova Ústí se tak umění vrací po 88 letech, jak počítá Tuška Benešová.
1: Plní se tak sen mého otce. Věřím, že i babička by měla radost z toho, jak je o dar paní Hany postaráno. Konečně se navrátí do sbírky, kam kdysi patřil.
2: Při prohlídce areálu památníku Edvarda Beneše si dílo prohlédnou i návštěvníci.
3: Rytina Václava Holara bude vystavena v rámci sezónní výstavy v soukromí paní Hany přímo v prostoru Benešovy vily v Sezimově Ústí a v dalších letech potom bude instalována v jiné části vily, tak jak se snažíme rozšiřovat prostory pro návštěvnické prohlídky.
2: Upřesňuje Jakub Smrčka. Jeruzalém doplní připravovanou galerii 8 holarových rytin. Ze Sezimova Ústí Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde nyní vyrážíme za sportem. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa chystají na druhý zápas ve skupině. Zítra odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek nastoupí proti Jihoafrické republice. Na dost možná klíčové utkání se připravuje i obránce Jaroslav Zelený, který úvodní duel s Jihokorejci odehrál celý.
1: V porovnání s generálkou v New Jersey proti Guatemala na levém kraji obrany místo Davida Juráska nastoupí Jaroslav Zelený.
2: Já jsem byl překvapený, protože tak nějak to vypadalo, že ta sestava, která hrála proti té Guatemale, tak třeba bude hrát první zápas, ale v tom fotbale jako to je jeden den tak a druhý den onak, takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem nastoupil. To potom prostě celý zkazilo to, že jsem byl namočený do té situace, vlastně, která předcházela tomu druhému gólu. Kdybychom aspoň uhráli ten jeden bod, tak ten pocit by byl daleko lepší.
3: Vrátil se k porážce 1-2 Koreou Jaroslav Zelený, který v 80. minutě neuhlídal nabíhajícího Hwang In-poma a ten nahrál spoluhráči na rozhodující gól. Od neděle už se Češi naplno připravují na Jihoafričany. Ti vstoupili do šampionátu porážkou 0-2 na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem.
2: Myslím si, že ta hra možná bude trošičku fyzičtější. Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
3: Uvědomuje si Jaroslav Zelený před čtvrtečním zápasem, který bude hostit stadion v Atlantě pro zhruba 75 tisíc fanoušků. Do úterý se národní tým bude chystat na své základně v Mansfieldu, kde je podle Zeleného podobně jako v mexické Guadalajaře specifický trávník.
2: Určitě je to jiný než třeba trávníky, co máme v Česku. Ono to vypadá jak na greenu, na golfovém hřišti. Nemůžu si stěžovat, je to super rovný, jako ty plochy jsou skvěle připravený, takže já jsem extrémně šťastný, no, že máme takovýhle plochy k mání.
3: Pochvaluje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Utkání Česko-Jihoafrická republika se bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem. Musíte být trochu i architektem, technikem a možná tak trochu honinářem. Právě někoho takového se hledalo pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovítské varhany hotové. A právě dnes je pokřtí a za zvuků mše skladatele Antonína Dvořáka.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Na konci pracovního týdne nás čekají opravdu vysoké a navíc tropické teploty. Podrobnosti právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve si řekneme, jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý.
2: Večer se bude vyjasnovat, v noci pak bude jasno nebo skoro jasno a k ránu pak od západu bude oblačnosti přibývat. Teploty k ránu klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 stupňů a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude polojasno, postupně pak bude od západu oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer bude oblačná až zatažená obloha, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý. Odpoledne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jaká bude středa?
2: Ve středu bude převážně oblačno, zejména večer i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, v noci na středu s malou pravděpodobností i bouřka. Srážky budou večer ustávat. Středeční minima 14 až 11 stupňů, maxima 21 až 25 stupňů a bude vát slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Čtvrtek bude ve stejném duchu nebo už se tam začíná trošičku oteplovat?
2: Ve čtvrtek bude více slunce a bude se oteplovat, bude převažovat polojasno. Během dne bude přechodně až oblačno s možností výjimečné izolované přehánky, a to zejména na horách. Večer se bude vyjasňovat. Čtvrteční minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 25 až 29 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
0: V pátek nás čekají tropy, co nás tedy čeká?
2: Pátek už bude slunečný, bude jasno až polojasno, teploty ráno klesnou na 17 až 13 stupňů a odpoledne vystoupají na 28 až 32 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a to tropické počasí bude pokračovat i o víkendu.
0: Panečku, můžeme jít alespoň na koupaliště. Tolik meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezké, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Věda zabývající se životem raků. Tak zjednodušeně můžeme chápat význam pojmu astakologie. Věděli jste, že jeden z nejvýznamnějších astakologů na světě je z jihu Čech? Jde o rektora Jihočeské univerzity Pavla Kozáka, který je teď čerstvě zvoleným prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. K čemu taková organizace slouží, jaké cíle si dává a jak se aktuálně daří třeba takovým rakům říčním u nás? Tak nejen o tom si s Pavlem Kozákem popovídáme v úterý 16. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rytina Václava Holara se po 88 letech vrátila do Benešovy vily v Sezimově Ústí. Zatím 411 pěstitelů ovoce požádalo o kompenzaci škod po jarních mrazech. Lhůta končí zítra. Parkoviště před táborským zimním stadionem se rozšíří až o 70 míst. V noci se na jihu Čech ochladí na 10 až 7 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rytina Václava Holara s motivem Jeruzaléma se vrátila do vily Edvarda a Hany Benešových v Sezimově Ústí. Po 88 letech jí z Ameriky přivezla vnučka prezidentova synovce Bohuše Beneše. Husitské muzeum rytinu ze 17. století vystaví v interiérech vily. Pokračuje jeho ředitel Jakub Smrčka.
3: Rytina Václava Holara bude vystavena v rámci sezónní výstavy v soukromí paní Hany přímo v prostoru Benešovy vily v Sezimově Ústí a v dalších letech potom bude instalována v jiné části vily, tak jak se snažíme rozšiřovat prostory pro návštěvnické prohlídky.
1: Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Češpiva.
4: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
1: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat do zítřka. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetření. Parkoviště před zimním stadionem v Táboře bude mít větší kapacitu. Radní diskutovali o projektu, který vyřeší jeho úpravu i v návaznosti na budoucí obytnou čtvrť Dvorce. Jak informoval mluvčí radnice Luboš Dvořák, část parkoviště, které bude jen pro obyvatele bytového domu, bude pod zemí. Stání pro karavany a 6 míst pro autobusy budou zachovaná. Na parkovišti bude taky nově 10 míst s dobíječkou pro elektroauta.
2: Počasí.
1: Noční minima se na jihu Čech dostanou na 10 až 7 stupňů. Zítřek bude ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm a s teplotami mezi 20 a 23 stupni. Na horách budou maxima od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Práce na silnici komplikují cestu mezi Dasným a Čejkovicemi, je to silnice číslo 20. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí. Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchače nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: Prodavač... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: No, určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda. A my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě je to si pamatuju, já si to taky pamatuju, No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
4: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčí ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte pro Boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
4: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte vymrát.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
5: Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
6: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
6: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já se skotama netančím.
6: Ale se skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
7: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
6: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
5: Ne, garderoběři.
7: Nenapadat.
8: Nebo padat.
6: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
6: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
6: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
5: No tak to už vůbec ne, teda.
6: No tak děvče, no.
5: No tak to radši žena, ale nějaká divná, teda.
6: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
6: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo, pro kterou si jde ten pod... Hromě, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
5: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo. No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnopravní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle myslel, přece co nám hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal, no to, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám no. Zůstává na Ačku dvojice.
1: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači, Humor mezera A, Humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně. Z dnešního studia humoriádníků zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloučí.
4: Máme dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách. Čau, Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy. Jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Když jste v Humoriádě, zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio. Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník z scénka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím,
11: jo?
10: Jo.
11: Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co se?
11: Smím prosit.
10: No kdyby to šlo něžněji, jsem dáma, která se
11: mě... Aha, jo, za to. Smím prosit?
10: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo,
11: ano.
12: S dámou.
11: Ano, dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodila, doprovodil, kdybyste chtěla, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo, jen ťukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, pokračujte, jo.
11: No jak pokračujte, já už dál
10: no,
11: ne, nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba, že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dá, třeba něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Noci jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
11: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
11: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využili ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: Děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
0: A
2: samozřejmě já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, takhle k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: i
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý, já to když tak jako někde střihnu, a nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho na někoho nezapomněl,
5: no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví. A to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek. Ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický. A teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je? Jako, na jakou? On říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Doda takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusnou u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli, řeknu vám jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného, humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka a další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
3: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
2: My vás.
3: Zdravím Petra a Pavla.
2: Díky.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesních jmen Petra a Pavel.
2: Děkujeme.
5: Jsme tu všichni.
4: Samozřejmě, díky.
2: Povídejte.
3: Tak si dáme Petříka.
2: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
2: My vás.
6: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
7: Je, ty máš dobrý vkus.
2: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
7: Díky.
2: On ten Hurvínek byl takový na city, to zahrál hezky, že?
4: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
7: Takový. Ano, takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
4: tak je to pravda, no, hurvajc, no, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
2: Dobrý den.
8: Dobrý den, Standa Zeměk vás, pánové, oba dva zdraví.
2: Nazdárek, dobrý den.
8: A? Paule a pane Jablonsky, já bych to radši dokončit Novotnýho.
2: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
4: Dobrý
9: a já bych si přála toho Hurvínka.
2: No dobře, píšeme si hlas.
7: No, Lida má taky vkus.
9: On je hodně šikovný.
2: Tak jo, děkujeme.
7: Děkuju.
2: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
7: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
2: Dobré odpoledne.
10: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
4: Dobrý den.
10: Dobrý den, Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
10: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
2: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
7: No, jsem nevyhrál.
2: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
7: A já to Petrovi přeju.
2: Jo.
7: On je taky docela vtipný, vytaťul.
4: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
2: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
7: Jo.
11: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam taky, já tam byl taky mezi nima, já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl, já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svíni, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, nuž to od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želáje karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyber.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prýma, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: Děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych se ptala Ačko.
1: Děkujeme za váš čas. Mějte se hezky.
4: Naschledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, Lustvisilák je taky dobrý.
1: Že jo, tak
3: no,
1: si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: Ona pestrost ve stravě strašně důležitá, tak. Ale tak je důležitá střídmost tak. Ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čem máte ten červený nos?
6: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porák polehává.
7: Ne, ne,

0: Nemocná?
1: Ne, líná.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
2: to je. Kolik vás tu ještě je?
0: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
0: Vlastně sestro.
3: Vám něco chybí?
0: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
3: Chybí vám něco?
1: Jo, tolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolar.
3: A jak je starý?
1: 160 let.
3: To je on?
0: Já nejsem tolar.
3: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
0: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Se synem? Přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
3: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
0: Hrajte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
3: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
0: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
3: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
3: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
3: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
3: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi, prosím, já nejsem si...
3: To nevadí,
0: já mám prosím, syna v pístu. On je
4: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
5: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
4: Určitě, anebo někde u vody.
5: Přesně tak.
4: Nebo ve vodě.
5: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
4: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Padlý strom přerušil provoz vlaku mezi Blovicemi a Nepomukem. Na českobudějovickém sídlišti Máj už nebudou moct přes noc parkovat nákladní auta. Opatření má platit od podzimu. Zítřejší teploty budou na jihu Čech kolem 21 stupňů. Obloha bude oblačná. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dneska návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánské praktiky a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře KDU-ČSL využije opozice všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
3: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
2: Ředitelé obou médií řekli, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 lidí a Český rozhlas až 200. Pád stromu zastavil provoz vlaků na jižním Plzeňsku. V úseku Blovice-Nepomuk je zavedená náhradní autobusová doprava. Větve poškodily trakční vedení poblíž zastávky Srby. Na místě jsou hasiči a pracovníci správy železnic, doplňuje mluvčí organizace Martin Kavka.
4: De facto všechny spoje, které jedou v tomhle úseku, tak vlastně neprojedou. Ten provoz je tam opravdu zastaven. V tom úseku Blovice-Nepomuk. Co se týká náhradní dopravy, tak to si řeší dopravci. Tady je předpoklad obnovení 17.30.
2: Nákladní auta od podzimu nezaparkují přes noc v některých ulicích na českobudějovickém sídlišti Máj. Město tím chce uvolnit místa pro místní obyvatele. V první etapě začne omezení platit v části sídliště mezi ulicemi Antonína Barcala, Milady Horákové, Branišovská a Ulesa. Detaily popsal náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
5: Tohle omezení parkování pro ty nákladní automobily bude pouze mezi 17. a 7. hodinou ranní, tak aby vlastně přes den tam mohli přijíždět různí řemeslníci, kteří třeba v bytech dělají nějaké úpravy a podobně. A je to vlastně v čase, kdy ti občani nejvíc potřebují parkovat, když se vrací z práce.
2: Řidiči nákladních aut budou mít k dispozici dvě vyhrazená parkoviště v ulici Milady Horákové a Ulesa.
1: Počasí.
2: Noční minima se na jihu Čech dostanou na 10 až 7 stupňů, zítřek bude ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm a s teplotami mezi 20 a 23 stupni. Na horách budou maxima od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici číslo 3 u obce Roudná na Táborsku. Osobní auto tam srazilo zvěř. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme na budoucnost známého hotelu Racek v Černé v Pošumaví, který čeká zásadní proměna. Přineseme také mimořádný příběh návratu vzácné rytiny Václava Holara do Benešovy vily v Sezimově Ústí. A zavítáme do věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Necelých 9 minut po 17. hodině dostává slovo opět Petra Pitra. Je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré pondělní odpoledne. Opuštěný hotel Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku čeká přestavba. Investor Lake Resort Lipno získal pro záměr stavební povolení. Místo hotelu s chatkami na místě postaví restauraci a apartmány. Jak se na záměr investora dívá vedení obce a ochránci přírody? To se dozvíte krátce před 17:30 v našem vysílání. Jihočeský kraj oficiálně vstupuje do jednání o koupi fotbalového Dynama. Prodej akcí společnosti nabídla kraji majitelka klubu Doroty Neka Ede. Pokračuje hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko.
3: Je předčasné se bavit o tom, jak celé ty jednání mohou dopadnout. Jsme na začátku. My především musíme s péčí řádného hospodáře prověřit hodnotu toho klubu, abychom věděli, o čem budeme rozhodovat. My nemůžeme vycházet z nějaké představy toho, kdo nám to nabízí.
2: U sportu ještě zůstaneme. V Jindřichově Hradci mají samoobslužný box sportovního vybavení. Umístěný je u městského hřiště v parku pod gymnáziem. Zájemce jen složí finanční zálohu a box otevře přes mobilní aplikaci. Pokračuje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
4: Díky této novince si mohou návštěvníci sportoviště kdykoliv zapůjčit potřebné vybavení a okamžitě se pustit do hry nebo cvičení. Aktuálně jsou k dispozici míče na basketbal, fotbal, volejbal, sada na stolní tenis, petang, frisbee, badminton a tenisové vybavení.
2: Kameny zmizelých nově připomínají v Jindřichově Hradci židovskou rodinu Šapovu. Pamětní dlažební kostky zajistili společně dvě jindřichohradecké základní školy. Žáci na jejich pořízení uspořádali finanční sbírku. Rodina Šapova žila v domě v Kostelní ulici u synagogy. Manželé Max a Olga a jejich dvě malé děti, 6letý Pavel a 4letá Marta, zahynuli v roce 1942 v koncentračním táboře.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Populární hotel Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku půjde k zemi. Investor na jeho místě vybuduje nový komplex. Jeho záměr teď po 3 letech od oznámení získal stavební povolení. Nový areál jako jeden z mála nevadí ani místním ochráncům přírody. Nezabere totiž žádný nový prostor.
1: Konaly se tam takové pro nás tady většinou různé akce obecní, by se dalo říct, sraz seniorů a dětské dny, anebo občas tam přijela nějaká hudba zahrát.
2: Na dávnou historii hotelu Racek v Černé v Pošumaví vzpomíná bývalý kronikář obce František Záhora.
1: Hotel byl, dá se říct, jediný takový větší restaurační zařízení. Já osobně jsem to od roku 70, takže pamatuju ten hotel, prostě ten už byl vystavěný v té době.
2: Dnes už je ale hotelový komplex zcela opuštěný. Na místě jsme se o tom přesvědčili s nezávislou starostkou Černé v Pošumaví Irenou Pekárkovou.
3: Když se podíváte, tady jsou dveře, kde je vidět už od loňského září zavřený hotel. Vidíte, jak se to tam likviduje, tady venku jsou žebříky, vytahané věci, které půjdou pryč.
2: Podle starostky byl dřív hotel s necelou 20 dřevěných chatek dominantou celé obce.
3: To byl jeden z prvních hotelů, který tu vůbec byl kdysi dávno. A že potřebuje obnovu, aby vypadal modernější, aby sem víc lidi jezdili, tak jsme to napřed vítali.
2: Vedení obce se ale nelíbila konečná podoba toho, jak se měl celý areál proměnit, připomíná starostka.
3: Z 18 chatiček vzniknou apartmánové bydlení a vlastně z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Bude to tu vyšší, než to bylo, kapacitně to vyjde tak 2x víc.
2: Do řízení o vlivech záměru na životní prostředí vstupovaly také některé místní spolky, včetně Lipenska pro život. Podle předsedkyně Pavly Setničkové ale nemají mít plány společnosti Lake Resort Lipno větší dopady na okolí.
4: Ubytovací kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek a rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit. Projekt navíc počítal se zelenými střechami a kompletním zasakováním dešťové vody přímo v areálu.
2: Stavební úřad v Českém Krumlově v tuto chvíli vydal na přestavbu stavební povolení. Spolek se proti němu neodvolal, přestože měl výhrady ke kácení 80 stromů. Ty musí firma podle vydaného povolení nahradit. Obec se navíc podle starostky domluvila s investorem na finanční kompenzaci ve výši 13 milionů korun.
3: Chceme po těch investorech, aby nám přispěli na intenzifikaci čistírny odpadních vod, aby se tam vlastně mohli bez problému připojit. My jim dáváme možnost, že se nebudou starat o ty odpadní vody.
2: Zástupci společnosti Lake Resort Lipno se v tuto chvíli nechtějí k záměru ani vydanému stavebnímu povolení vyjadřovat. Na přestavbu areálu budou mít příštích 5 let. Černé v Pošumaví, Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Při výstavách ji obdivovali Britové, doplňovala obývák americké domácnosti a po 88 letech se vrátila domů. Rytina Václava Holara, zobrazující Jeruzalém, je ode dneška zpět ve vile druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Z Ameriky ji převezla Tuška Benešová, která je vnučkou prezidentova synovce Bohuše Beneše. Domov svých československých předků navštívila vůbec poprvé v životě.
1: Je to krása. Člověk má uvnitř pocit, že je na zahradě. Díky velkým oknům je tu spousta světla. Líbí se mi, jak se okolí domu spojuje s interiéry.
2: Tuška Benešová si prvně prochází interiéry prvorepublikové vily.
1: Od babičky vím, že Hana Benešová měla na stole fotku mě jako miminka. Jako bych se teď vracela na místo, kde už jsem vlastně tak trochu byla.
2: A stejně tak se na původní místo vrací i vzácná rytina Václava Holara s motivem města Jeruzalém. Dar od Benešových přebírá Husitské muzeum v Táboře, které vilu v čele s ředitelem Jakubem Smrčkou spravuje.
3: My jsme o téhle rytině vůbec nevěděli. Ona byla už v roce 1938 darována předkům paní Beneš a sice rodině Bohuše a Emilie Benešových.
2: Ti si grafiku následně odvezli do exilu v americkém San Francisku. Do Sezimova Ústí se tak umění vrací po 88 letech, jak počítá Tuška Benešová.
1: Plní se tak sen mého otce. Věřím, že i babička by měla radost z toho, jak je o dar paní Hany postaráno. Konečně se navrátí do sbírky, kam kdysi patřil.
2: Při prohlídce areálu památníku Edvarda Beneše si dílo prohlédnou i návštěvníci.
3: Rytina Václava Holara bude vystavena v rámci sezónní výstavy v soukromí paní Hany, přímo v prostoru Benešovy vily v Sezimově Ústí, a v dalších letech potom bude instalována v jiné části vily, tak jak se snažíme rozšiřovat prostory pro návštěvnické prohlídky.
2: Upřesňuje Jakub Smrčka. Jeruzalém doplní připravovanou galerii 8 holarových rytin. Ze Sezimova Ústí Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Prasklé vodovodní anebo odpadní potrubí v bytovém domě zpravidla vždy nedělá velkou paseku. Tím spíš, když se taková havárie stane třeba někde ve vyšších patrech panelového domu. Při podobné události jsou tak poškozenými téměř všichni obyvatelé objektu. Víte však například, jakým způsobem po původci problému vymáhat škodu? O tématu jsme se dnes dopoledne bavili s ředitelem úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna Tomášem Smolíkem. Moderátor Matěj Vodička se ho například zeptal na téma takzvaných ubytovacích krátkodobých pronájmů.
1: V dnešní době už je téměř zcela běžné, že lidé své nemovitosti nabízejí na krátkodobý v úzovkách ubytovací pronájem prostřednictvím společnosti Airbnb. Když třeba takové pronájmy, řekněme, zvyšují hluk v domě, co může to sdružení vlastníků nebo družstvo v takovém případě dělat? Jak vlastně nějakým způsobem umravnit ty krátkodobé nájemce?
2: Tak tady se zase vracíme k tomu základnímu rozdílu mezi tím SVJčkem a tím družstvem, jinými slovy rozdílem mezi tím vlastnictvím a tím pouhým nájmem v rámci toho družstevního podílu, a z toho i pak vyplývá, co ten, jako ten svrchovaný orgán může dělat, a tím pádem v případě toho vlastníka nemůže dělat skoro nic, protože je to, on je vlastník toho bytu, takže on si toho může pronajímat komu chce, jak chce, na jak dlouho chce. Teď samozřejmě můžeme tady pak řešit nějaké veřejnoprávní regulace, ale ty se samozřejmě netýkají této situace. Maximálně, co se tam dá řešit, pak už jsou to zase ty běžné sousedské jakoby vztahy, nebo takzvané sousedské imise, tudíž jako když v tom bytě bude jako od rána do večera prostě obrovský hluk, tak jako je úplně jedno, jestli to dělá ten vlastník nebo nějaký ten jeho nájemce, ale ta odpovědnost jde za tím vlastníkem, takže to se pak nějakým způsobem dá řešit, ať už v těch extrémech jako zavoláním policie pro narušení klidu a tak podobně. No ale v případě toho bytového družstva nebo toho nájemce, tam je to výrazně jednodušší, protože tam většinou je i stanoveno, že ten nájemce nemá vůbec právo to komukoliv dalšímu pronajmout, respektive podnajmout. Takže tam je to řešení prostě daleko jednodušší.
1: Takže záleží taky i na tom, jak individuálně to má každé družstvo ošetřené.
2: Přesně tak.
1: Jedno družstvo může mít třeba právě zakotvenou tuhle právní ochranu v fuzovkách, jiné zase nemusí. Jaké chyby dělají třeba sdružení vlastníků jednotek nejčastěji, když se snaží řešit tento problém s krátkodobými pronájmy?
2: No, bohužel si typicky nejsou vědomi toho, že toho moc dělat nemůžou a snaží se to právě řešit, že třeba to dají do nějakého domovního řádu nebo do stanov, že tam prostě jakoby zakážou těm vlastníkům to jakoby pronajímat a pak i tady ten zákaz tějí vymáhat, a tam se zkrátka jako se zlou potážou, protože tenhle zákaz prostě vydat nemůžou. I byť si ho napíšou do stanov nebo kamkoliv, jak je to neplatné.
1: Jaký je rozdíl mezi vlastnickým právem k bytu a pravidly domu? Jinými slovy, kde začíná a končí svoboda vlastníka?
2: Tak konec konců, i když si přečtete nějaký ten domovní řád nebo něco takového, tak tam jako seznáte, to jsou víceméně takové obecné proklamace, které se nejčastěji v podstatě týkají právě toho nějakého rušení nebo toho té doby klidu nebo něco takového. To jsou to spíš taková obecná pravidla, jak se ti, ať už nájemci nebo zkrátka obyvatelé toho domu mají chovat, a právě protože můžou být jenom velmi obecná, typicky v tom SVJčku, kde prostě toho vlastníka moc omezit nemůžete, tak je to spíš jenom taková deklarace těch základních pravidel.
3: Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tento týden se v rozhlasovém putování za hlasy jihočeských zvonů vrátíme na Lipensko, konkrétně do obce Hodňov u Horní Plané, kde se na návsi nachází barokní kostel Nejsvětější Trojice. V západním průčelí kostela stojí hranolová věž, ve které je zavěšen renesanční rožmberský zvon.

0: Rožmberský zvon má hlavní tón E2, průměr 63 cm a váží přibližně 175 kg. Roku 1590 ho ulil pražský zvonař Brikcí z Cimperka na zámku Kratochvíle u Netolic. Zvon zdobí reliéfní pás s výjevy z podobenství o ztraceném synu. Můžeme na něm číst i latinský nápis, který zní: dal zhotovit nejjasnější kníže, pán a pan Vilém Ursin z Rožmberka, nejvyšší vladař domu Rožmberského, rytíř řádu Zlatého Rouna, tajný rada jeho císařského veličenstva a nejvyšší purkrabí království českého. Na zvonu neschází ani autorská signatura. Slovutný Brikcí zvonař z Cimperku v Novém Městě pražském tento zvon udělal na Kratochvíli léta páně 1590. V dolní části zvonu je kromě zvonařova portrétního medailonu a reliefu čtyř evangelistů umístěn také reliefní otisk krásné medaile s jezdeckou pečetí Viléma z Rožmberka. Není bez zajímavosti, že zvon je o rovných 198 let starší než Hodňovský kostel. Podle kampanologa Radka Lungy sem byl tento zvon přenesen z kostela svatého Jošta z Českého Krumlova. Ten spravovali jezuité a v době josefinských reform byl kostel roku 1787 zrušen a veškerý jeho inventář rozprodán. Jeden ze zvonů získala roku 1788 Hodňovská farnost pro svůj právě dokončený nový kostel. Druhý Brikcího zvon se dostal do Slavkova u Českého Krumlova, kde byl zničen roku 1870 při požáru kostela a zvonice. Pražský zvonař Brikcí lil pro Rožmberky v 90. letech 16. století několik zvonů a hodinových cymbálů, určených pro kostely a věže na jejich panství. Z této doby se dochoval mimo jiné i hodinový cymbál ve věži Českokrumlovského zámku. Každého návštěvníka Hodňovské věže musí potěšit, že zdejší památný zvon zůstává na tradiční ruční zvonění, což je pro každý zvon ten nejlepší způsob rozeznívání. Více si řekneme tento týden, kdy bude Rožmberský zvon ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Hodňova Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Nejdříve si řekneme, jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý.
2: Večer se bude vyjasnovat, v noci pak bude jasno nebo skoro jasno a k ránu pak od západu bude oblačnosti přibývat. Teploty k ránu klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 stupňů a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude polojasno, postupně pak bude od západu oblačnosti přibývat, odpoledne a večer bude oblačná až zatažená obloha, lokálně s přeháňkami nebo občasným deštěm. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaká bude středa?
2: Ve středu bude převážně oblačno, místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, v noci na středu s malou pravděpodobností i bouřka. Srážky budou večer ustávat. Středeční minima 14 až 11 stupňů, maxima 21 až 25 stupňů a bude vát slabý, během dne přechodně mírný, severozápad.

0: 13 stupňů a odpoledne vystoupají na 28 až 32 stupňů Celsia. Bude vát slabý, jeho východní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a to tropické počasí bude pokračovat i o víkendu.
1: Panečku, můžeme jít alespoň na koupaliště. Tolik meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A tím dnešní den v kraji končí. Nyní pozvánka ještě k zítřejšímu rannímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Krátce po 8. hodině uslyšíte, s jakým výsledkem skončilo dnešní jednání zastupitelů v Lišově. Reportér Michal Bilský přímo na místě sleduje spor kolem neuhrazeného penále starosty Pavla Dvořáka. A zítra ráno přineseme všechny novinky. Podíváme se také do ovocných sadů v Třebanicích u Lhenic na Prachaticku, kde letošní úrodu třešní výrazně poškodili jarní mrazy. A zjistíme, proč se prodražují opravy silnic a dálnic a jak růst cen asfaltu dopadá na města a obce.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Věda zabývající se životem raků. Tak zjednodušeně můžeme chápat význam pojmu astakologie. Věděli jste, že jeden z nejvýznamnějších astakologů na světě je z jihu Čech? Jde o rektora Jihočeské univerzity Pavla Kozáka, který je teď čerstvě zvoleným prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. K čemu taková organizace slouží, jaké cíle si dává a jak se aktuálně daří třeba takovým rakům říčním u nás? Tak nejen o tom si s Pavlem Kozákem popovídáme v úterý 16. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Po ruském útoku na Kyjev slíbil ukrajinský prezident Zelenský pomoc při opravě památky světového významu Kyjevsko-Pečerské lávry. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím 411 zemědělců. Lhůta končí zítra. Na vrcholu Špičáku se dneska otevřela rozhledna i turistické cesty k jezerům. V noci klesnou teploty na jihu Čech k 7 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Odborníci v Kyjevě zjišťují rozsah poškození Kyjevsko-Pečerské lávry při nočním ruském vzdušném úderu. Klášterně jeskyní komplex je zapsaný na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V Kyjevě při masivním ruském raketovém a dronovém útoku zemřelo 5 lidí a 35 bylo zraněno, včetně 2 dětí a těhotné ženy, oznámili kyjevské úřady.
5: Rozsah poškození přijel do Kyjevsko-Pečerské lávry zjišťovat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě slíbil vládní finanční pomoc na opravy. Při útoku schořela část střechy Uspenského katedrálního chrámu a poškozeny byly 4 další historické objekty. Zelenský to označil za největší ruský zločin proti křesťanství. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že klášter zasáhla vadná raketa amerického systému Patriot. Vyšetřovatelé ale na místě našli zbytky ruského dronu Geraň 2. Podle ředitele muzea lávry Maxima Ostapenka dron nesl zápalnou směs a na klášterní komplex zaútočil zcela záměrně. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Eva Češpiva.
6: Stejně jako před 2 lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
4: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat do zítřka. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetření. Na šumavském Špičáku začala letní sezóna. Denně je přístupná rozhledna a dneska se taky otevřely turistické cesty z vrcholu Špičáku na Rozvodí a obě ledovcová jezera. Na děti čekají upravené naučné stezky Datlíkova a Zajícova, říká mluvčí areálu Karel Samec.
7: Ty nové tabule jsou rozměrově větší než ty předchozí, mají i interaktivní prvky a určitě potěší děti i dospěláky. Mapují zdejší floru, faunu, vzdělávají, i si s malými či velkými turisty hrají. Třeba na délku skoku divokého prasete nebo výšku jelena.
4: Každodenní provoz na Špičáku potrvá do poloviny září.
3: Počasí.
4: Noční minima se na jihu Čech dostanou na 10 až 7 stupňů, zítřejší ráno bude polojasné, od západu ale bude přibývat oblačnosti. Odpoledne a večer budou ve znamení velké oblačnosti s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů, biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Stavební práce dneska uzavřely Husovu ulici v Kardašově Řečici, a to od křižovatky s ulicí Školní po nádražní. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Krásný podvečer, posloucháte Melodie podvečera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Čekají nás vaše oblíbené písničky a jejich příjemný poslech vám přeje Michal Hovorka.
8: Zítra

0: Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a je tu první volající pan Robert. Krásný podvečer vám přeji.
1: Dobrý podvečer, Míšo, vám taky do studia. A chtěl bych zahrát písničku, na které jsme se domluvili mému synovcovi Vlastimilovi v 38. narozeninám a zároveň i vám do studia a všem lidem, kteří tu písničku mají rádi a i tu interpretku, kterou jsme vybrali spolu.
0: Schválně, kdo to je?
1: No, Helenka Vondráčková.
0: Léto je léto. A že to léto teďka v pátek už budeme mít, kdy budou teploty až 32 stupňů Celsia. Máme se na co těšit.
1: No, doufejme, že to nebude moc hektický, ale myslím si, že léto patří k tomu, aby to sluníčko se vyřádilo.
0: Určitě. Tak posíláme a mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, Míšo. Naschledanou. Děkuji.

Anubisem. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: Dospívala ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Věra Špinarová a ve vysílání dostává prostor také paní Věra. Krásný podvečer vám přeji.
1: Děkuji vám za přivítání, pane Michale. Já bych vás prosila o hezkou písničku a sice tento týden budou slavit narozeniny, bude slavit kamarádka v Blatné, paní Marie Kalousová, 82. A proto jí přeji hlavně všechno nej. A hodně štěstí a zdraví. Ve čtvrtek budou slavit svátek Milanové. Náš pan Milan Brejcha v Tákovicích u Strakonic bude mít svátek a pan Milan Pracna v Blatné. Takže i pánům přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojný život. A v sobotu budou slavit svátek Květy. Tak naše paní Květa, Kovářová ve Vlachovo-Březí, takže i paní Květuš přeji samé růže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití, pěknou oslavu a všem oslavencům přeje Věra ze Čmelín. A ještě bych chtěla pozdravit moji zlatou Boženku na Šumavu a kamarádku Ivanku a všechny moje známé a hodné lidi. A vám, pane Michale, děkuji za všechno, mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
0: A vybrala jste nejhezčí písničku s názvem Nejhezčí tango, tak posíláme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: V Melodích podvečera už dostává prostor další volající. Krásný podvečer vám přeji. Tady je Český rozhlas České Budějovice.
1: Dobrý den, tady Jitka u telefonu a já bych se mu chtěla nechat zahrát písničku svému přítelovi. Je to od skupiny R.E.M. a já teď přesně, jestli to mám říct takzvaně hnusně v angličtině Everybody Hurts nebo v češtině Každý zraňuje. A chtěla bych mu to zahrát tak nějak, že se máme rádi a že si občas někdy i ublížíme.
0: Ale to k životu naprosto přece patří, to tak většinou bývá. A pak zase to usmiřování hezké, že ano, je to tak.
1: Ano, ano. Tak jo, děkuju moc, velice láska, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Haló, já nic nevidím.
2: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné, zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
2: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, vstoupili jste spolu s námi po týdnu do světa vlídných tónů, neboli do unikátního pásma, v němž znějí pouze instrumentálky. Z toho důvodu doplňuje hlavní název tohoto pořadu slovní spojení Hudba beze slov. Ten dnešní výběr vám může nabídnout nemálo filmových diváckých asociací za časté romantické až milostné povahy. Tím svorníkem budou totiž melodie velmi úspěšného francouzského autora filmové hudby Francise Lae, jehož jméno, na rozdíl od jeho hudby a filmů jako Muž a žena nebo Love Story, v Čechách zas tak příliš známé není. Syn zahradníkův italského původu Francis Albert Lae se narodil ve francouzském velkoměstě Nice. Už záhy byl fascinován hudbou, zejména pak jazzem. V Marseille se seznámil s mladou zpěvačkou a herečkou Claude Gauty, kterou pak následoval do Paříže, kde se zblížil s velmi zajímavou osobností Montmartre, bohémem, básníkem, textařem i zpěvákem Bernardem Dimym, s nímž napsal skoro 100 písní. Ovšem z hlediska budoucího úspěchu bylo v polovině 60. let pro Francise Lae zásadní setkání s filmařem Claudem Lelouchem, který mu nabídl spolupráci na filmu Muž a žena. Režisér Claude Lelouch vytvořil jímavou romanci dvou ovdovělých a postupně se v lásce zbližujících mladých lidí Sanuky Mi a Jeanem Louisem Trintignantem v roli automobilového závodníka, která měla ohromný úspěch už v 60. letech a ani po tolika letech neztratila nic ze svého lesku. Jednoduchý příběh o setkání dvou neznámých osob překvapí nejen jemným sentimentálním nábojem, ale také volbou stvárnění. To zaujme především obrazovou napjatostí s citlivou hudbou Francise Lae, která zde hraje klíčovou roli, a zvlášť ústřední melodie i se slovesnou složkou se rozletěla do celého světa. V Čechách ji třeba zpívala Judita Čeřovská. Než si tu filmovou instrumentální verzi skladby Francise Lae z filmu Muž a žena budete moci poslechnout, popřeje vám Jiří Kasal z Českého rozhlasu České Budějovice klidný poslech.

Francis Lai jako autor filmové hudby uspěl také za oceánem, čehož důkazem je Oscarem oceněná ústřední melodie z velmi dojímavého snímku Love Story z roku 1970, který je založen na příběhu dvou mladých lidí, jejichž lásce nepřejí rodiče ani osud, Sally McGraw a Ryan O'Neillem v hlavních rolích. A tento dojímavý americký film si oblíbili také čeští diváci a býval dříve do televizního programu nasazován zejména o vánočních svácích. Předtím jste ještě poslouchali ve vlídných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice hudbu Francise Leje z francouzské komedie Smic, Smac, Smok z roku 1971. V níž se představil tento skladatel i jako herec. Francis Lai měl jako autor řadu dalších úspěchů, včetně velmi silné spolupráce se zpěvačkou Mireille Mathieu. V roce 1977 vzbudil nejednoznačnou pozornost výrazně erotický film Davida Hamiltona, jehož název Bilitis odkazuje do starověkého Řecka, nicméně děj se vztahuje k současnosti a otevřeně popisuje lesbickou lásku dospívající dívky na pozadí rozpadajícího se jednoho manželství. Náladu filmu v obrazovém měkkém zaostření umocňuje hudba Francise Leje, která si získala širokou oblibu. U nás hlavní melodii z filmu natočil například orchestr Václava Hybše s houslistou Josefem Sukem, ale zde původní filmová verze Bilitis.

Mohli jste se, milí posluchači, zasnít při poslechu melodie z filmu Láska v dešti s Romy Schneider v hlavní roli. A byl to další důkaz, že Francisu Lehovi se jako autorovi hudby nejvíce dařilo právě s romantickými snímky, jejíž jemnou náladu uměl vkusně vybarvit. Byl to zkrátka mistr intimních hudebních nálad. A tak se Francis Lehi projevil v případě také dalšího úspěšného filmu, na němž spolupracoval se svým přítelem, režisérem Claudem Lelouchem. Žít a užít z roku 1967, jehož hlavními hvězdami byly Yves Montand a Annie Girardot. Lejova hudba z něj něžně zarámuje dnešní vlídné tóny. Jiříka se vám, přátelé, děkuje za poslech a přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a vzájemného pochopení.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Veřejnoprávní média přijdou v příštím roce dohromady o miliardu korun, rozhodla vláda. Rytina Václava Holara se po 88 letech vrátila do Benešovy vily v Sezimově Ústí. V Jindřichově Hradci mají samoobslužný box sportovního vybavení. Zítřejší teploty budou kolem 21 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Lidi od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky, rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o víc než miliardu korun.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Rytina Václava Holara s motivem Jeruzaléma se vrátila do Benešovy vily v Sezimově Ústí. Po 88 letech jí z Ameriky přivezla vnučka prezidentova synovce Bohuše Beneše. Husitské muzeum rytinu ze 17. století vystaví v interiérech vily, pokračuje jeho ředitel Jakub Smrčka.
6: Rytina Václava Holara bude vystavena v rámci sezónní výstavy v soukromí paní Hany, přímo v prostoru Benešovy vily v Sezimově Ústí, a v dalších letech potom bude instalována v jiné části vily, tak jak se snažíme rozšiřovat prostory pro návštěvnické prohlídky.
2: V Jindřichově Hradci mají samoobslužný box sportovního vybavení. Umístěný je u městského hřiště v parku pod gymnáziem. Zájemce složí finanční zálohu a box otevře přes mobilní aplikaci. Pokračuje mluvčí města Karolína Bartošková.
7: Díky této novince si mohou návštěvníci sportoviště kdykoliv zapůjčit potřebné vybavení a okamžitě se pustit do hry nebo cvičení. Aktuálně jsou k dispozici míče na basketbal, fotbal, volejbal, sada na stolní tenis, petang, frisbee, badminton a tenisové vybavení.
1: Počasí.
2: Noční minima klesnou na jihu Čech na 10 až 7 stupňů. Zítřejší ráno bude polojasné, odpoledne a večer pak čekáme velkou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty vystoupí ke 23 stupňům, na horách k 19. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 23 u Studené na Jindřichohradecku. Záchranáři tam zasahují u vážné nehody motorkáře. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem? Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím. O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
2: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
3: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
4: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
2: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
5: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2. Poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Northern Couloir. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn Couloir, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no, protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl, ještě to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, jo, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Předtím já jsem začal na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každej jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Jak prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samý, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: dva měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že 8000 se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahle ta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama. A už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátý horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: Anželika. A tak teď už jsou starý a
2: velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, že se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala. Jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, ne otázka spíš, jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
3: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
2: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7 000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
4: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a vyšní.
2: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Danizy Kešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
5: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
2: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu. Tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka, a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers. Come on.

0: Tragický příběh disjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří

0: u dvou borovic. Tam u dvou, tam u dvou borovic. To je místo jediný, kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Klasika Tomatý Hall a Já smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

0: Mary Lou.
1: Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashville. K elitě katalogu Stonewalla Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nashville nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přeháňky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohli vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve 2. lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, k ránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem. Kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Říšskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe shromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad 2 léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tůze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásným květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každý strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořalky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš. To je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do hůti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každý mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselý ho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce, každému se líbili. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Vím. Žila jsem správně.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
3: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama doved orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích a prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paraguajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paraguajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my.
0: Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání.

0: činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny. S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem. První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužští členové si hned brali sekyry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za 2 hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům. Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid. Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Miluji tě, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy, no, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale ne jen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Zpívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon. Teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy, a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění, jak to vnímáte, jak to cítíte. Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce, každá kouká do svého displeje, neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp, a ta druhá řekne, že je větší píp, a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozptylovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmolokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to do a on plaval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home officeu, jak se dneska říká, byl se koupat, aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka.
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit, ale normálně to říct. A ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník. A děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nupagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi, teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání této elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky, že jo?
2: To procvičovalo mozek, ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá, zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát. Aha. Nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, u známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme tady to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly
2: jo,
0: nožičky
2: ale
0: a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové
1: mobily
0: jasné.
1: Mobily do školy, já bych řekla, že určitě rozhodně ne. Mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé. A to se velice těžko odhaduje. A pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se. Není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase
1: a
0: moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, který může točit.
1: Ano, je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale je to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, tak to jo, to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně, úrazy srdce byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohle to?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené ubory, jako stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No, argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnul a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžete mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, způsob, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 tročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že... děkuju.
0: Jo, dobře. Já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Péťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A před pár rokmi vznikly nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobně. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec kvôli tomu je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobré, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám jako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku. A ako slovnú zásobu, to sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: proste... No jen to řekněte, klidně to řekněte ako... přesně tam.
3: Nepočula som dobre, čo ste sa
0: pýtali? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak ide do háje. Takže ako mám deti už teda dospelé a dostali mobil, ale nie hneď, keď mobil vyšiel. Ako potreboval ho treba syn, aby si často vedel dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu. Takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
3: No, syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréninky, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli to nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě jen malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, co stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štaty. Statistiky, čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už polročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano. Majte sa pekne.
0: A i vy?
3: Prajem peknú noc.
0: Dobrú noc. A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte, jak to vypadá u vás školství ve Vysokém Mýtě?
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvážit, ale samozřejmě pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: To je hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, teď vzpomínají na to dětství hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobile, že?
0: No, Bohuslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, že třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a na to, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, Štěpi, to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po 5, ne? Po 5, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilů na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme,

0: a jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím fyziku a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy plus, minus a tak dále prostě nic nevyřeší.
1: Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
0: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako, ano.
1: No,
0: buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dále. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
1: Ano, přínosem. No proto já říkám, jako když přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
0: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
1: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
0: Není zač, dobrou noc.

0: To by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal: dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše: no, mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto. Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června, to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování, kyberšikanu, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do jedné hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky anebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na tom půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej. Jenomže zakázat mu to zase, to je, víte jak, no, řekně mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže takže si to vydupe.
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla od samcať po samcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Naschle.

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak mám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No, to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To jsem se úplně, to mě vůbec nedošlo, úplně jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně.
1: Že jenom
2: sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás, do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak chce sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali Libiena, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali bruskit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
1: Jindra to... dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne. A nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon? A případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon? A vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované? Nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Když přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích, vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, halo. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mladý taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub pod Svazarmem, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám, teda, nebyl asi proto, ale bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuli učitelky, to zase, já bych jim to neupíral. Naše matikářka mě bavila, vždycky má co ne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To já tak jsem měl v změtise, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že ano. Tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama mluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplné. Samozřejmě, jak dětská přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, ne, že odevzdávat telefony bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, se tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování ne, jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, myslela se tam, že někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zlý pán, že jo?
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: Jo,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý druhá a zlý pán, i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý, to tak je to špatný, protože u toho můžu zazvonit, že jo. A my si tam, pardon, já nějak chlapím. Pan učitel něco povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
1: Takže je to špatný, když si telefon je ruší při vyučování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: No, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to na chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje. Tak jsem používala svých doučata a oni to tam dělali a někdy se přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala potom, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to má chtěla.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer. Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se tak rádi ano, si poslechneme názor dobře. Ze Slovenska.
2: Ano, děkujem. No, já mám takýto názor. Ty děti přijdou už závislé do škol na mobiloch, některé skoro od kolísky. Takže škola by mala sloužit aj na to, aby od těch mobilů, od takého nemožného používania odnaučila. Kdo to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tí mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa céry pýtali, Ježišmaria, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného. Teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mávam zapnutý raz možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, dnes je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na ohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, neviem aké, no proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácia, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly. Aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak jak boli autá, že Ježišmaria, už prišlo sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstatě všechno. Ďakujem.
0: Děkujeme, i já děkuji a zdravím na Slovensko. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Pôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čudný na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, no. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikající.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jo, jo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedo představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitele, jako zřizovatele, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatele, anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama, s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuju, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc.
0: Takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy, školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachraletější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozvaný dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozoroval, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. Ale zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v 7. třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte? Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručné, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chce říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký a toho hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc. Ve vysílání Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, ťukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já se jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy, úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli. Protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důklednější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v Divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily, to je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl, měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik suchařů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu suchařů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bife na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes, slečno, vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebuji vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.